narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.

Vážení přátelé, teda na všeobecné přání bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44 a tam v Litoměřicích jsou totiž různý ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a... Já bydlím takhle ve druhém patře a napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. Oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku. Tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. A v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysl. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl, a takhle veliký. No a v tom, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla, a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička. To bylo dublé nějaký, nebo co to se říká zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak jí to... A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýbrž z drátu.
To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té klec, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo? Tak tam byl asi to. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle. Teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém. Vždycky jak skákal z jedné šprincle na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin čas. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice, Máchova 44. Děkuji vám, naschánu. Já jsem... Děkuji.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Prosím vás, buďte tak laskav, prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
1: Kam?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
1: Tak kam, prosím?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
1: Tak kam, prosím?
0: Do výkladu jednoho rádio obchodu. Zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: představte si to, pane, už nej takovej valčík a staré Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, já děkuju velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přetřích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostřed kvíř střínul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žížula žála, ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Tak nyní to tedy, vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili, jak je to?
1: A syndetikon.
0: Syndetikonem? A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně. Starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé mališkosti. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ starému Matulku. Kovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: No, dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku? Ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starému Berounským.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí na oře.
1: Jež bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úřední. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí mít ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování, jednou zamlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky. Jo, tak město. To bylo v Brně. Ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte. Pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře. Veronika měla taky něco s jedním vodráhy. Dneska je pokladníkem. Moc se pro toho mladého člověka naplakala. Ale pak přišel starý Berounský a Veroniku potěšil. A teď je napravdě boží. A vy máte volnou cestu.
1: Milí příteli, milí příteli, nemohli bychom si teď trošičku pohovořit rozumně?
0: Ale to víte, pane úřední, se mnou můžete mluvit jako s vlastním tátou. Já vím, co je to láska.
1: Prosím vás, buďte tak laskav. Dobrý muži, přestaňte už.
0: Správně. Mluvme zase o něčem jiným. Veronika Berounská.
1: Tak tuhle tu historii velmi dobře znám a je trošičku hloupá, rozumíte? Co pak nevidíte, že vaše Veronika mi už leze z krku?
0: Opravdu? Já vám věřím. Prosím vás, ženská, která váží 2 metráky a na levou nohu kulhá. Vidíte? Mezi námi řečeno, ona taky chrápe, nejdřív začne tiše, pak troubí jak heligon a nakonec vypískne, jako když volíždí vlak.
1: Tak vám právě taky odjel.
0: To je hezky. No to nevadí, to já si počkám a pojedu tím příštím. Starý Berounský byl alkoholik a alkoholikové zůstanou dlouho čerství, jako můj otec. Ten umřel na sázku, on se vsadil, že polkne čáku jednoho četnického strážmistra. Velmi vzácný případ, pane úředník, velmi vzácný. Tak když můj otec...
1: Podívejte se, okamžik, prosím. Chcete jízdenku, ano či ne?
0: Ano.
1: Kam?
0: K starému Berounskému.
1: V kterém městě bydlí starý Berounský?
0: Tože mám neřekl?
1: To jste mě neřekl.
0: V Písku. Starý pán.
1: Už ani slovo o starém Berounském, prosím. Jste na nesprávném nádraží. Tady jste, prosím, na nádraží Praha Těšnost. Odkud se jezdí na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín, Mělník a tak dále. Rozuměl jste?
0: Ano, rozuměl jsem. Poslyšte, nedá se odsad jet do Písku?
1: Ne, odtud ne. To musíte, prosím, na hlavní nádraží.
0: No to jsem si to šplet. A odtud se dá jet do Rychnova?
1: Ano, u všech čertů.
0: Koho?
1: U všech čertů, ano.
0: A tak pojedu do Rychnova. Víte, pane úředník, v Rychnově mám švagrovou, která před 2 dny taky umřela. Taky vzácný případ. Zemřela prej nad Kněžnou.
1: Yes!
0: V Rychnově nad Kněžnou, kam utíkáte? No, tak teď to zaklap to v okno, no, tak co je to? A co to vlastně je, pane úředník? Co to je? Já, jak mi nedáte jízdenku, tak si půjdu stěžovat. Že se mi tady odmítá vydávat jízdenka. Prosím, pane Těšnov, kde jste? Aha, no je pryč, no. Zaklap tam a já tam mám kabát.

0: Rana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: nade všechno je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví je.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020, Žalman a spol. Všechno je teď.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Počkám. Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo esteticky a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou nemoc, říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho malem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Já takhle přísně jsem neřekl, hele děti, jo, já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo. A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít. A začalo to, tatínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby, děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy. Malá peskara. Jak říkám, mě už to nevadí, ale jako v nový společnosti někteří lidi se na to nikdy nezvyknou. My se tady tomu smějeme, ale v takové amfóře, třeba kde on hraje fotbal, tam si na to doteďka nezvykli. On se skácí uprostřed zápasu na trávník a leží. Bezvědomí, teď rozhodčí píská, teď vyhledají nosítka, doktora, teď já vždycky volám si střídačky, nechte ho bejt, říkám na rozhodčího, píské, jeďte. Hrejte, bude konec, rozporkujeme se, pojeme na oběd, on za náma přijde, jedem dál a to. Oni nikdy, oni se bojejí všichni tam. Šíp, jedině Šíp ne, ten ho zná, protože na zájezdech oni bydlejí spolu v pokoji, tak to je druhý po mně, který už mu to taky nezhltne tyhle ty nemoci. My když jsme byli třeba v Portugalsku, tak ten Nálovský stačil, jenom když jsme přijeli první den, než jsme přišli z autobusu do hotelu po těch asi 6 schodech, on jediný už se stačil spálit od sluníčka, to se může stát jenom. To bylo neuvěřitelné. No ale tak nic, tak rozumíte, jiný člověk by si to trochu něčím namazal. On ne, on začal hned, že ho něco svědí a teď no, celý den teď se začal celý klepat. Jo, a večer už místo, aby šel spát, tak stál před zrcadlem a říká, Ježišmarja, co je tohle? Co já to tady mám? Ježišmarja, co tady mám? A ten Šíp už úplně v klidu, ten se jenom na té posteli také nadzvěd a říká mu, ty vole, ty už umíš i rakovinu kůže.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

tam dojdu se svým klukem, už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta ví.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio.
1: Hladovým Bože, dopřej hody a rodům, ať jsou zase fit. Moře plavců, dej moře vody,

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sama. Ušlápnutej ouředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf pojí. Rozpoznáš tu každý

někdo nemá na polívku a jinej rostbýv svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

cítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádnej chlap si smí. To ví, každý řidič sváteční musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pejsku.

Na noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemství.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen ruk a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. A

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě po tmě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatnej rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

než jsem se nadal, stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: Country počasí.
1: Jsou hvězdí koně, tak tato písnička docela předznamenala to, o čem bude řeč po 8. hodině, takže už za chvíli, teď ale zvedneme oči na oblohu, jak to bude vypadat dneska. Mírné oteplení a zaprší jenom výjimečně, čekáme polojasno až oblačno a ojediněle hlavně na Moravě a ve Slezsku po ránu s mlhami. Dnešní teploty 19 až 23 stupně, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách kolem 14 a v Beskydech kolem 10 stupňů.
0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
2: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Hasiči po kontrolách nočních podniků zjistili v 729 provozovnách 2381 pochybení a rozdali přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje nebo zablokované únikové cesty. O návštěvnosti památek teď Luděk Savana Urbánek.
3: Správci moravskoslezských památek si letošní prázdninovou část sezony pochvalují. Turistický ruch se plně vrátil do předcovidových kolejí. Návštěvnost památek dosahuje nebo překonává rok 2019. Zámek Raduň přivítal přes léto o 700 lidí více než vloni a nárůst zaznamenal i důl Michal, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
2: Novou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve ski areálu Špindlerův mlýn poprvé užijí 12. prosince. Lyžařské propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné. Blíže ředitelský areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
4: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
2: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme.

Na Country rádiu o opravdu medovém dni zpíval Jindra Šťáhlavský. Vítejte, začíná ranní vysílání na Country rádiu. Dnes je 12. září, což je opravdu takové významné datum, protože právě dneska na Konopišti proběhne ten velký koncert, na který vás dlouhou dobu zveme, kdy tedy Asonance bude slavit 50 let na scéně a současně taky to bude i oslava 35. Country rádia. Spolu s Asonancí vystoupí i Sara a taky Marianne. Všechno začíná v amfiteátru na Konopišti odpoledne v 16 hodin. Tak, za pár minut zavolám Petrovi Bohuslavovi a to mě bude zajímat, jestli se probouzí nebo jestli už je na cestě a v kolik vůbec všechno začíná ty přípravy a organizace na místě samém, tedy na Konopišti, takže to se dozvíme za chvíli. No a o čem si budeme povídat tento víkend? O ojedinělé výzvě, protože, jak možná víte, tak do vesmíru by měl letět český astronaut Aleš Svoboda. A vlastně všichni se můžeme zúčastnit takovým návrhem přispět, co by si měl do vesmíru vzít sebou. Ono je taky takovým zvykem, že vždycky ti astronauti, nebo kosmonauti, astronauti si do vesmíru berou něco, co symbolizuje třeba jejich kořeny k místu, kde bydlí, odkud pochází z té země. Takže si taky povíme, co všechno už bylo ve vesmíru. A veřejnost, to znamená, my všichni můžeme přidat nějaký návrh a zkrátka s dobrým tipem přijít na stránky, o kterých si taky povíme, tam je možno se zaregistrovat a právě napsat, proč by to anebo ono mělo letět do vesmíru. Takže vy se můžete zúčastnit, budu rád, když zavoláte na 210 323 333, případně můžete taky napsat a o tom budeme mluvit celý den. Hezký den vám přeje Tonda Bezrouk.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak pojďme pokecat, co bychom mohli vzít do vesmíru. Rýsuje se totiž česká cesta do vesmíru, český astronaut poletí. No a právě my všichni máme šanci vybrat nějaký předmět, který by měl, mohl letět do vesmíru s ním, a to od 19. srpna až do 19. září na webu České cesty do vesmíru. Tak ta adresa je velice jednoduchá, českacestadovesmíru.cz, a tam vlastně vyplníme formulář, co by se mohlo ve vesmíru objevit. A jestli máte nějaký tip, chcete povědět, budu rád, když zavoláte. No a víte, jak to vždycky funguje tady u těchto víkendových pokeců. Když se dovoláte do studia, tak rád vás uslyším. Uslyšíme samozřejmě, a taky asi můžete i někoho pozdravit, případně přidat nějakou písničku někomu. Takže číslo do studia pro vás otevřené, volné, de facto po celý den od teď, na čísle 210 323 333, anebo můžete taky napsat SMSku 720 00 11 11. Ale vypadá to, že nějaký odvážlivec už se vydal na cestu do vesmíru. Country Radio, dobrý den. Haló. Dobrý den, jste to vy, slyšíme vás, jenom si prosím vás, stlumte rádia všechna kolem sebe, ať to máme bez pana ozvěny. Tak kdo tam, dobrý den?
2: Tony z Zlína.
1: Tak Tony, zdravím vás do Zlína. Takže česká cesta do vesmíru, možná řeknu, že už tam bylo kde co ve vesmíru, třeba švédský astronaut si tam vzal takového švédského koníka hezkého, a vy máte jaký typ?
2: Tak já bych zůstal asi u české klasiky, která je proslavená po celém světě.
1: Ano. Ano, já právě jsem napnutý, to znamená, napadá mě. No a vlastně to by mohlo být ledas, co?
2: Bylo by to lépe ve skle, ale vzhledem k tomu, co je ve vesmíru jako nebezpečné, tak by to bylo bezpečnější zřejmě.
1: Ano.
2: Nebylo by to ono. No ale plechovka Plzně.
1: Takhle, já jsem si to myslel. No ale jak řidič nemůže samozřejmě požít za jízdy, tak asi ani astronaut by neměl za letu požívat, že? Ale v plechovce by to mohlo být v pořádku.
2: Tak.
1: Já jsem si totiž říkal, samozřejmě, protože kdo nemá rád pivo, ve skrytu duše, jestli s tím někdo přijde. Tak Tony, jsem rád, že teda jste nesklamal a přišel jste s tím jako první, teda, jo, musíme říct.
2: No tak to mě těší o to víc, protože už je to delší dobu v éteru a tak to jo.
1: Dobře, tak heleďte, Robert Křesťan, ano. Krásná písnička, chcete-li pozdravte někoho, věnujte jí.
2: Všem posluchačům,
1: ano.
2: Všem lidem dobré vůle.
1: Všem milovníkům dobrého pití. Dobře, díky za telefon,
2: no,
1: mějte se.
2: Aj tak.
1: Tak jo, hezký den. Naschledanou. Tak budeme pokračovat za chvíli a těším se na vaše další tipy na Country Rádiu. Na

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Vítkem Country Rádia.
1: Tak je z města, teď míříme na Konopiště, kde v 16 hodin odstartuje velký koncert, oslava 50 let Asonance, na scéně taky oslava 35 let Country Rádia. Na telefonu Petr Bohuslav právě z Asonance. Petře, dobré ráno, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj Tondo, zdravím tebe i všechny posluchače Country Rádia.
1: Takhle, opravdu jsem si myslel, že původně budeš spát někdy do oběda. V kolik se taková akce začíná chystat? Ty jsi říkal, že už jsi na cestě na Konopiště?
2: My už jedeme na místo, samozřejmě celý tým už se chystá. Budeme stavět, připravovat a takhle od 9 hodin už budeme na místě určitě pro všechny připraveni.
1: Říkal jsi, že areál je velice příjemně vyprodaný, lístků je prodáno hodně, ale je to obrovský areál, čili kdo by chtěl takhle, řekněme, na poslední chvíli?
2: Já myslím, že se tam ještě tak 2000 lidí vejde.
1: Jo, takže ty úplně, ale tak, právě, ano, skáču ti do řeči.
2: Tak my jsme měli oslavu 35 let Country Rádia, přesně ten den, kdy před 35 lety Country Rádio začalo vysílat 15. srpna. No a protože tam bylo jenom 350 míst, tak jsme si říkali, že je to škoda, tak jsme udělali tuhletu akci a vypadá to, že opravdu posluchači využili tu možnost oslavit nejenom trampskou písničkou a na trampském místě v Tykovicích, ale také na folkovém místě, když si tam byl folkový kvítek v amfiteátru na Konopišti, tak folkovou muzikou, 35 let folku na Country Rádiu, no a taky 50 let Asonance.
1: Tak, no hele, to je jako romantika. Místo jste vybrali za mě úplně luxusní, krásný, romantický, prostě to prostředí je perfektní. Jak dlouho to bude trvat vlastně od začátku příprav, než se ten areál úplně ozvučí, nachystá všechno, jak to vlastně dlouho trvá?
2: Bude to trvat tak od 9. hodiny, připravujeme, počítám, že v 15 hodin budeme mít co dělat, abychom všechno otevřeli tak, jak máme, a doufám, že to všechno proběhne v pořádku a že budeme včas připraveni na naše posluchače. Mezi 14. a 15. nejdéle v 15 hodin začneme pouštět do areálu, aby si každý zabral to nejlepší místo. Ovšem místa je opravdu dost, takže můžete v klidu parkovat. Doporučuji parkování na druhém parkovišti, to je blíž, dvojka je blíž. No a pokud si vezmete vlastní židličky, tak i pro ty tam bude místo.
1: Hele, super. Jak moc dlouhý den pro vás to bude a třeba jakou písní začnete, tak to bychom si mohli říct. Navrhuju krátce po 11., kdy už budeš v centru dění. Souhlas?
2: No určitě, děkuju, a když budou mít posluchači chuť, ať se přijdou podívat, bude hrát i Sara, Marien, Asonance, no a přijdou i skotský dudáci.
1: No jo, tak ještě se uslyšíme po 11. s Petrem. Šťastnou cestu, dobře dojet, měj se fajn a naslyšenou.
2: Ahoj a naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak, jak jsme před chvílí slyšeli, de facto na konopiště to jede dobře. A jaká je situace jinde? D1 o trochu dál, 262. kilometr ve směru na Ostravu, dopravní nehoda. Další nehoda je na D1 na 63. kilometru ve směru na Prahu ve zúžení, tak tady jeďte opatrně. Co se týká železnice, počítejte s výlukami na trasách Bechyně-Tábor, dál Blatná Nepomuk, taky Merklín Karlovy Vary, Vyškov Nezamyslice, tady se to týká jenom osobních vlaků, anebo Bezdružice Pňovany, taky jenom osobní vlaky, výluka tady bude do 2. října. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskyní hrou.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prlku polákový vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Prosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
5: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A dneska vlastně mluvíme o chystané vesmírné misi mezinárodní a veřejnost. My všichni můžeme navrhovat předměty, které by si astronaut vzal sebou do vesmíru. Americká astronautka si třeba vzala 4 flétny do vesmíru. Astronaut Mark Polansky vezl do vesmíru plyšového medvěda, připomínajícího příběh člověka, který přežil holokaust. Hodně věcí bylo tímto způsobem ve vesmíru. No a vy telefonujete de facto, telefon tu zvoní celé ráno. Dovolala se teď kdopak Country Radio. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jindřich Hradce. Já bych vám jako dal tip na ten kosmonautům.
1: Ano, ano.
2: Sice by to nebyly nějaký opravdu takový hračky nebo já nevím, nějaký věci, ale já bych si přál, kdyby si tam sebou vzal pana Kupku, pana Ryba, pana Rakušana.
1: No jo, ale víte co, ani neříkejte, jestli mi nechcete zkazit ráno, tak taková příjmení tady vůbec to vynechme. Fakt, protože to, víte co, tihleti by asi neprošli ani prověrkou zdravotní, čili by letět nemohli, tak spíš se držme, si myslím, právě takových nějakých hezkých předmětů a něčeho, co právě v nás evokuje hezké představy, což zrovna tato příjmení těchto pánů nejsou teda. Jo, tak ještě bychom to nějak opravili, co říkáte.
2: Aby tam
1: takže ne, dobře, tak v tom případě teda zkusíme dalšího posluchače, jestli by měl nějaký opravdu takový nápad, řekněme, využitelnější. Dobrý den, Country Radio. Halo, halo, slyšíme se.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, jste to vy?
3: Jsem to já jsem tady celou dobu, co jste vznikli. Já bych chtěla vám dát radu, nebo kosmonautům do toho vesmíru, aby si tam vzali papírový kapesničky.
1: No, vidíte, ano, protože v podstatě je to pravda, máte pravdu, že já mám taky v kapse papírový kapesníčky a když je nemám, tak jsem jak bez ruky.
3: Takže... Ale když je nemáte, tak vám zrovna nudlička teče u nosu.
1: Takže takhle. A vaše křestní teda, aby jsme to nezamluvili?
3: Božena.
1: Dobře, vidíte, tak to je, navíc my děláme teda už málo co, ale papírové kapesníky pořád vyrábíme.
3: Praktická věc.
1: To je
3: tak
1: pravda.
3: Tak mám všechno krásný.
1: Ano, chcete někoho pozdravit, tady je taková moc hezká písnička.
3: Vás všechny, který miluju.
1: Tak jste od začátku s námi, čili jste stálá naše posluchačka domácí.
3: Ano, až do konce věku.
1: Mějte se moc hezky pro vás, flereti, nashledanou.
3: Děkuju.

0: No tak samozřejmě, staří dobří kredenci na Country rádiu. A teď zase trochu o hudbě, jak jsme říkali před chvílí, tak Konopiště a Asonance, tak tam není úplně vyprodáno, ještě tam asi nemůže být vyprodáno, to je obrovský areál. No ale když skočíme na náš country parník, dneska vyplouvá, tak tam vyprodáno je, zpívá dneska Petr Kocman, 20. září Mirek Paleček taky vyprodáno, ale pozor, v neděli 27. ještě pár lístků je na Honzu a Jindřišku Brožovi, tedy na devítku. Pár lístků taky ještě je na 4. října na Jindru Kejaka, pak je zase trochu vyprodáno a další koncert Míša a Bert Leichtovi, taky ještě pár lístků, a Tony Joch a Karel Macálka, tak tam taky ještě není úplně vyprodáno. A vlastně ta plavební sezóna jde pomalu do finále, takže poslední plavba je plánována na 22. listopadu. Na našich stránkách jsou informace, cesty k lístkům, včetně fotografií, a já tedy jenom dodávám, že plavba trvá asi 3 hodiny a můžeme říct, že de facto je to takový 3hodinový nefalšovaný koncert na vodě.
1: Dokud tráva bude růst,

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: Country počasí.
1: Počasí krátce před 9:00 dneska nás čeká mírné oteplení a jenom výjimečně zaprší, bude polojasno oblačno, i ranní mlhy se pozvolna rozpouští na Moravě a ve Slezsku. Dnešní teploty 19 až 23 stupně, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách kolem 14 a v Beskydech bude kolem 10 stupňů.
2: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15%

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Odborníci varují, že návrat dětí do škol může urychlit šíření žloutenky typu A. Česko se s epidemií nemocí špinavých rukou totiž potýkalo poslední rok. Přestože to přes léto vypadalo, že je nákaza na ústupu, s novým školním rokem může přijít obrat. Nejdůležitější je hygiena. Základem prevence je podle epidemiologů mytí rukou. Čím dál více využíváme podzimních dovolených, oblíbené jsou hlavně kvůli ceně. Ta může být až o třetinu nižší než v létě. Nejoblíbenější jsou Řecko, Španělsko nebo Egypt. Stále častěji ale Češi vyrážejí i do exotických destinací, třeba do Dominikánské republiky nebo do Thajska. Pyrotechnika v Praze není žádaná a tady je důkaz.
2: Hlavní město rozšíří počet městských částí, ve kterých bude platit po celý rok zákaz odpalování pyrotechniky. Aktuálně zákaz platí ve 20 částech, nově by jich mělo být o 14 více. Celkem tak zákaz bude platit ve 34 ze 57 městských částí. Návrh, který odsouhlasili radní, musí ještě projednat zastupitelé. Novinkou je zavedení výjimky pro nehlučnou pyrotechniku využívanou například při natáčení filmů. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: My jsme v další hodině, krátce po deváté, Tonda Bezrouk u mikrofonu, Country Rádio je s vámi a telefon 210 323 333. Co bychom měli doporučit, aby si vzal astronaut na cestu do vesmíru, tak hned někoho beru, hned je někdo na lince. Dobrý den, kdo pak tam?
2: Ahoj Toníku, tady Jarin z Ládví.
1: Nazdar Jarine.
2: No, tak já, co se týká těch doporučení, já bych doporučoval, aby pan Svoboda sebou vzal takovou typickou českou krmi jako knedlo, vepřo, zelo.
1: No jo, to je sice dobře, Jarine, ale já tady čtu právě Česká cesta do vesmíru.cz, tam je ten formulář. Měl by to být předmět nějaký právě malý, skladovatelný, který přežije cestu. A pozor, pozor, důležitá je věc, že po návratu z vesmíru zůstane pořád v té stejné podobě a bude vypadat dobře na fotografiích a bude moci být nošen do školy a tak na přednášky.
2: Tak to nic.
1: To by neklaplo, no. To by se asi snědlo, to vepřo, knedlo.
2: Jasně, no tak to tam vůbec nedáme.
1: Nedáme to tam. Ne, dobře, tak dobrý. Já to škrtám, teda, Jarine, já to škrtám. A, čili nemáme nic, ale teda spolu tady teď, jo? To znamená, musíš nějaký jiný typ.
2: No tak já bych tam dal jako symbol kvalitního českého hokeje, bych tam dal nějakou hokejčičku se znakem naší republiky.
1: Tak určitě.
2: To jde.
1: Tak určitě, hokejka by šla, to je náhodou dobrý nápad. Ha? Hokejka i s Jardou, ideálně teda.
2: No, s Jardou 68.
1: No tak jo, vlastně proč ne, konečně. Takže hokejka dobrá, anebo vidíš to, puk, když děláme puky pro mistrovství de facto na Valašsku, tak proč,
2: pravda,
1: proč by tam nemohl být vlastně třeba taky český, tak to jsi mě inspiroval. Tak jo,
2: díky.
1: Chceš někoho, rád bys pozdravil, bude zpívat Petr Kocman za chvíli, tak můžeš to poslat někomu.
2: No, tak já bych to poslal, Ivě z Arbesáku a druhýmu Jarinovi na Zbraslav a všem, co teď poslouchá, a tobě do studia.
1: Dobře, díky za tip, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: No a já jenom tady dodám, že vlastně ten předmět, který můžeme doporučovat, by měl být spojený s historií českou, ideálně s vědou, s kulturou nebo s každodenním životem. Důležité právě je, aby byl skladovatelný a aby neutrpěl tou cestou do vesmíru a aby byl využitelný zkrátka i po přistání té kosmické lodi, čili vepřo, knedlo, zelo. Ne, ale jak jsme se dostali s Jarinem, hokejka a podobně, to už by být samozřejmě mohlo. Takže my budeme pokračovat za chvíli v našem víkendovém pokecu na Country Rádiu. 210 323 333 můžete telefonovat.
3: Říkám někde asi, co se ti zdá.

špinavou harmonikou, s kytarou rozechvělou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

duši, když život patří katům, katům jim v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, když život patří katům.

0: Vlkem Country Rádia.
1: No a míříme do hor. Jana Tauchmanová pro nás má teď takové tři železniční pozvánky, z toho jedna z nich bude na letní kino na peronu. Ale začínáme teda, Jano, dobré ráno. V Jaroměři je to tak, ty jsi v Jaroměři, proč tam jsi?
2: Dobré ráno od nás hor, protože tam bude dneska velká akce, která se jmenuje Staňte železničářem, a Jaroměřské muzeum železničí se tím připojí ke dnům evropského dědictví. Mohou si tam návštěvníci, a nejenom dětští, vyzkoušet a seznámit se se železničářskými profesemi, například, aby se lépe podívali a zjistili, co dělá výpravčí, průvodčí, to budu tam já, jen tak mimochodem, výhybka, strojvedoucí, traťový dělník a další. Dneska je to od 12 do 16 hodin a kdo to dnes nestihne do Jaroměře, tak může zítra od 9 do 16. Když z Jaroměře sednete na vlak, tak se dostanete do Martinic přes Starou Paku. A v Martinicích dnes je opět probítání na peroně, takzvaný biograf peron, takže Martinická železniční stanice se změní v kino a v 18.15 tam bude pásmo Lokomotiva ve výrobě a ve 20 hodin promítá se film Frigo na mašině z roku 1926.
1: Je, tak to je paráda, to je takové prodloužení prázdnin léta, možná jedno z posledních promítání letních.
2: Bude ještě potom v říjnu jedno, a to neprozradím dneska, co se bude promítat, to bude překvapení, to si necháme na později.
1: No, ale stejně je to dobrý tip teda v Martinicích letní kino na perónu. Děkujeme za něj.
2: A ještě, když jsem říkala, že musíme jet přes Starou Paku, železniční tráť ze Staré Paky do Mladé Boleslavy letos slaví 120. výročí a v rámci tohoto výročí je v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou krásná výstava z Mladé Boleslavy do Staré Paky. Kdo tam se přijde podívat a opravdu to stojí za to, tak uvidí, jak vypadala dopravní kancelář, jezdí tam mašinky na modelovém kolejišti, je tam dokonce i model stanice Lomnice nad Popelkou, návěstidla a nechybí uniformy a historické materiály. Tato výstava byla otevřena minulý týden, takže úplně čerstvá a bude až do konce listopadu.
1: Takže Jaroměř, Martinice, Lomnice, třikrát železnice a Janice Tauchmanová. Díky. Měj se hezky.
2: Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Doprava je tady, je právě 9:30, opatrně na D11, na 73. kilometru a dále, respektive 73. a 72. Ve směru na Prahu dejte pozor, je tam roztrhaná pneumatika po dlouhé délce vozovky. Nehoda je hlášena z Pelhřimovska, z ulice Pacovská v Černovicích a taky ze Zlína v Kvítkové ulici. Nehoda je taky na silnici 9 u obce Svor na Českolipsku, je to v nájezdu na kruhový objezd. Nehoda je dále na silnici 379 u Velké Býteše. Nehoda je v Plzni a je to ulice u Prazdroje, de facto hlavní průtah naproti divadla. A ještě je tady dopravní nehoda v Českých Budějovicích v Nádražní ulici a tady je to v Křižovatce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Country Radio. Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse.
2: Goodbye Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-Roll down the bio.
0: A taky Michala Tučného.

0: dalších. Posloucháme je na Country rádiu a je nám dobře.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country rádio. Nově i v DAB+. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Česká mise k Mezinárodní kosmické stanici ponese do vesmíru českou vědu, technologie i vzdělávání, no a spolu s nimi poletí také český příběh a můžeme všichni pomoct, poradit, tipnout, co by měl Aleš Svoboda astronaut vzít sebou do vesmíru. Pomozme rozhodnout, můžeme vyplnit takový formulář krátký na českacestadovesmíru.cz a zaklikneme, jestli je to z oblasti vědy, technologie, sportu, přírody, vzdělávání, anebo je to něco jiného, co by se mělo objevit na palubě vesmírné lodi. No a tady si o tom povídáme celé ráno, vlastně až do večera, na telefonu 210 323 333, tak jsem rád, že zase někoho můžu pozdravit ve vysílání. Country Radio, kdo pak tam? Dobrý den. Tak, zrovna teď to vypadlo, nevadí, zkusím tedy další telefon a ještě, ano, je tady, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr.
1: Petře, dobrý den. Tak, vy máte jaký tip tady, jak jsem říkal, věda, technologie, sport nebo české tradice, řemeslo, co byste vzal na palubu?
2: Já bych tam poslal náš český znak selvem.
1: No, vidíte, ano, konečně ten vlastně splňuje všechny takové ty požadavky, že je fotogenický, zvládne cestu tam i zpět a tak dále, může být potom použitý.
2: No, jsme tam jednou zástupce měli, tak teď bychom tam klidně mohli poslat znovu náš označek selvem.
1: To je pravda, víte, jakého jsme měli, že jo, zástupce?
2: Ano, ano.
1: Tenkrát. Jaký že to byl?
2: Vlastně... No přece náš letec.
1: V kalhotkách modrých, že jo? S velkými kapsami.
2: Krteček, ano,
1: přesně,
2: ano.
1: Tak,
2: ano.
1: Takže to bylo tenkrát.
2: A teď bych tam poslal právě to odznáčka s tím vem. Zase, aby to trošku obměnilo. Ale... a zároveň tam opět budeme mít zástupce našeho státu.
1: Dobře. A víte, co mě, Petře, opravdu zajímá prakticky, jestli vy třeba vyplníte ten formulář na českacestadovesmíru.cz?
2: No tak určitě ho vyplním. Momentálně teda jsem v autě, takže teď jsem slyšel tu výzvu, proto volám, ale jakmile se dostavím počítači, tak určitě rád vyplním formulář a rád pošlu.
1: No, tak to je fajn, máte na to vlastně čas, protože je to do 18. září. Tak děkuju za tip. Chcete-li, pozdravte někoho, pošlete Vabiho Rivolu, který bude zpívat právě teď?
2: Chtěl bych pozdravit samozřejmě všechny posluchače rádia, i vás ve studiu, ale hlavně bych chtěl pozdravit moji manželku, která je momentálně v práci a už se na ní těším zase, až ji uvidím.
1: Máte tady písničku, díky, mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou, děkuju.

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

0: Tady je Country Radio, blíží se 10. Po 10. hodině samozřejmě budeme pokračovat ve víkendovém pokecu, co byste doporučili astronautovi, aby si vzal na svou vesmírnou misi, jaký český předmět, který by reprezentoval právě nás, tedy Česko. No a v této souvislosti navštívíme v Kukátku i hvězdárnu Ďáblice, protože ta slaví 70 let od svého otevření a při této příležitosti tam mají takovou akci, slávu, festival pod širým nebem, kde můžeme vidět unikátní de facto makety planet na fotografickém základě, osvětlené, rozsvícené, je to moc hezké, tak si o tom popovídáme právě po té 10. A do té doby Pavel Dobeš.
1: Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

prší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží, neprší a neprší.

Tak sněho bílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana, zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší.

0: Antri počasí.
1: Dneska bude, jak se říká, vofou teplej a možná trochu zaprší. Očekáváme polojasno oblačno a odpolední teploty 19 až 23 na severovýchodě a východě kolem 17, na horách kolem 14 a v Beskydech kolem 10 stupňů.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme v Beskydech, protože medvěd nebo medvědi se opravdu potulují Beskydami. Potvrdili to odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny. Informaci s varováním pro obyvatele v Moravskoslezském i Zlínském kraji už odeslali starostům v Beskydech. Turistů v Česku je letos opět více. Podle Českého statistického úřadu jen za první pololetí meziročně vzrostl počet návštěvníků jak z ciziny, tak našich o skoro 250 000 příjezdů. To je navýšení o zhruba 2,3%. Oblíbený je Moravskoslezský kraj a naše hory. V restauracích, hospodách nebo kavárnách se na platebních terminálech často před zaplacením objevuje nabídka z propitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek nebo procent z útraty, zadat vlastní sumu anebo z propitné odmítnout. Pro část zákazníků jde o pohodlný způsob, jak obsluhu odměnit. Jiní ale přednastavené možnosti vnímají jako tlak k poskytnutí z propitného. Podle průzkumu je pro třetinu lidí tento způsob placení nepříjemný. To byly sobotní zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tady je Country Radio, je krátce po 10. dopolední program v plném proudu na Country Radio. Tonda Bezrouk u mikrofonu, zdravím vás. Víkendový pokec je na téma předmětu, který by si mohl už příští rok vzít český astronaut Aleš Svoboda sebou na Mezinárodní kosmickou stanici ISS. Máme tak tedy možnost stát se vlastně součástí příprav české mise, jejíž start je plánovaný na příští rok. No a o tom je pokec, voláte na 210 323 333, ale píše třeba Mirka, dobrý den, nemůžu se dovolat. Ta píše SMSku na 720 00 11 11. Tedy nemůžu se dovolat, ale já bych si vzala sebou psí kámošku Kesinku, bez které si nedovedu představit žít. No, Mirko, tak hned se k vám vrátím, ještě teda přečtu další SMSku, já bych si vzala symfonii od Antonína Dvořáka, hezký víkend, nepodepsaný, dobrý den, aby si astronaut vzal něco, třeba sbírku básní, zpěvníček s oblíbenými texty, albíčko, je tady napsáno, cituju doslova, albíčko s fotkami nejmilejších lidí a podobně, takže díky Ele, ano, napsala Ela SMSku, ale to by nešlo totiž, protože na Česká cesta do vesmíru CZ je napsáno, že ten předmět by měl být malý a lehký, ideálně vizuálně zajímavý, má mít srozumitelný příběh, aby dobře fungoval na fotografii anebo na videu a výhodou bude, aby bylo možno použít ten předmět i po návratu na Zemi, na vzdělávacích akcích, ve školách, v muzeích a tak dále, no, takže prostě je hodně věcí, které by jaksi nešly. A na telefonu někdo je teď. Kdo pak tam? Dobrý den.
1: No, dobrý den. Tady Milan.
0: Tak schválně, Milane.
1: No. Vezme celou vládu.
0: Ale ne, tak to já vůbec nechci takhle po ránu poslouchat takové s dovolením bláboli. Jo, něco hezkého, aby jsme z toho měli pěkný pocit, když je ta sobota. Zkusím další telefon. Kdo pak na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarmil. Já volám koho poslat do vesmíru.
0: Ano.
2: Tak. Já navrhu Švejka.
0: No jo, no dobře, no ale jak, dobře, Švejka a ze dřeva nebo fotku, to asi rozumíte, aby
2: ne,
0: to...
2: Ne, fotku ne, nějakou, jak se tomu říká, jako panečku, panáčka.
0: Loutku, marionetu.
2: Loutku Švejka.
0: No ale víte, že jo, ano, protože on vlastně v tom typickém jeho s pivem v ruce, že jo...
2: No, to je takový to naše český a protiválečný a takový.
0: A vlastně
2: tak to takhle.
0: To je hezký a vlastně to trochu tak i symbolizuje, jak si říká, že jsme švejkovský národ, že máme všechno na háku,
2: no,
0: trochu, že jo?
2: No, tak on je to někdy potřeba.
0: Je to potřeba furt a čím dál víc. Moc vám děkuju. Chtěl byste vy někoho pozdravit, poslat písničku?
2: Všem, co poslouchají, stejně jako já od rána do večera, jenom country.
0: Tak jsme rádi, Eliška Kotlínová bude zpívat. Díky za telefon, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Na hvězdárnu do Ďáblic míříme za chvíli, protože tam se můžeme dneska procházet mezi planetami a popovídáme si o tom, opravdu je to úchvatné a ty fotky jsou luxusní a čím dál lepší. Tak vydržte v kukátku už za pár minut. Tady je Country Radio a Eliška Kotlínová.

0: Rokem Country Rádia.
1: Míříme teď na Ďáblickou hvězdárnu, kde jsou vlastně v prostorách hvězdárny. Před hvězdárnou planety nasvícené vychází z fotografií, v podstatě jsou to věrné kopie a je to opravdu krásné. Petr Sobotka je na telefonu, možná začneme těmi planetami, protože stojí za to. Vidíte, co říkáte. Dobré ráno.
2: Hezký den. Je to nádhera. V pátek jsme ty planety rozsvítili a je to veliký zážitek. Co se týká té velikosti, tak jsou v rozměru řádově metrů a každá má trošku jiný průměr a krásný zážitek je vidět naši vlastní zeměkouli a třeba Jupiter, jo, ty jsou asi nejzajímavější svým povrchem, takovým barevným a jsou také největší. A samozřejmě planeta Saturn, která má kolem sebe prstenec a součástí toho prstence je pódium, kde bude vlastně i večer vystoupení.
1: Tak, stejně bych se ještě zastavil, zůstal bych chvíli u těch planet, protože, jak jste řekl v úvodu, je to opravdu nádhera a oni jsou opravdu plastické a je to věrná de facto kopie, kopírují ty skutečné planety. Je to tak?
2: Jsou to fotografie, co pořídili třeba kosmické sondy a jsou vytištěné na plátno, které má tvar koule a zevnitř se tam nažene vzduch a tím se udržuje ten tvar kulovitý. Takže je to podle fotografií, takže přesně tak, vidíte, jak ty planety vypadají ve skutečnosti.
1: Mimochodem, dneska se ty fotografie úžasně zlepšily, co se týká vůbec fotografií.
2: Je to tak vždycky, když se pošle k té dané planetě nová kosmická sonda, tak je lepší, šikovnější, má modernější techniku a dokáže nám vytvořit lepší fotografie. Jo, takže vždycky, když letí nová sonda, to znamená, jak jsme měli třeba spoustu sond u měsíce, posledních letech, takže máme opravdu detailní mapy měsíční. Máme taky skvělé mapy planety Mars. Horší je to samozřejmě třeba u planety Venuše, kde je pořád zataženo. Mm-hmm. Takže jsou tam pořád mraky. Takže jediný způsob, jak se podívat pod ty mraky, je pomocí radaru.
1: Mm-hmm. Tam není nikdy jasno.
2: Tam mají meteorologové jednoduché zaměstnání. Stále zataženo, ano.
1: Heleďte, a víte, co mě opravdu zajímá, když jsou dokonalé dalekohledy, ta fototechnika, o které mluvíte, je možno spatřit ještě nějaký kout vesmíru, kam se třeba nikdy nikdo nepodíval?
2: Vesmír je tak obrovský, že to pořád platí. To je, představte si, kdybych tu otázku měl přirovnat něčemu, jako kdybyste řekl, že třeba už jsme viděli spoustu mravenců, tak jestli existuje ještě nějaký, který jsme ještě neviděli. Jo? Prostě vesmír je plný galaxií, je vzdálených. Objevujeme i planety už u jiných hvězd, což se ještě nedařilo před 30 roky. Je to zkrátka obrovský pokrok astronomie. Budují se stále větší dalekohledy, teď třeba dalekohled, který bude mít průměr zrcadla, ne délka jeho, bude to opravdu průměr jenom zrcadla, 39 metrů. Jo, je to gigantická stavba v Jižní Americe a ten určitě zase udělá spoustu nových objevů. Ale nejenom ty velké dalekohledy, také stále lepší techniku mají i nadšení astronomové amatéři. A stále objevují nové nové věci, třeba 4 hvězdy, že kolem sebe krouží 2 a 2 hvězdy a tak dále. A to jsme specialisté tady v České republice. A ta hvězdná obloha se v průběhu roku mění. Pomalu se otáčí souhvězdí, to znamená v létě a v zimě vidíte jiná souhvězdí. To je první věc. Další věc je, že mezi těmi hvězdami putují planety. Ostatně slovo planety znamená původně poutníci, myšleno tedy mezi těmi hvězdami. Mm-hmm. Takže každý měsíc je vidět jiná planeta, oni postupně putují po té obloze. Také máme na obloze objekty, jako jsou galaxie, mlhoviny, hvězdokupy. To jsou krásné objekty, když se vyfotografují. Máme tady třeba na hvězdáně u nás veliký plakát jedné mlhoviny, je to nádherná, díváte se úplně do jiného světa. A pak samozřejmě na obloze se dějí úkazy, jako jsou zatmění, létají meteory, to nikdo neví, odkud kam poletí meteor dopředu. A potom třeba komety, že jo, to je úplně krásný zážitek dívat se na oblohu, kde vidíte ten kometární ohon mezi hvězdami.
1: Takže nemusím k vám na hvězdárnu teď přijít jenom kvůli planetám, které jsou úžasné, ale de facto i kvůli pozorování, které probíhá celoročně prakticky.
2: Je to tak, nejlepší je podívat se, jaké je počasí, jo, když víte, že bude jasno, tak přijít na hvězdárnu, protože samozřejmě přes mraky my nevidíme, takové zázraky nedokážeme, ale v chvíli, kdy ty mraky nejsou, tak máme otevřeno středa, pátek, sobota, neděle a můžete přijít.
1: Tak a teď je teda aktuální ten festival u vás, který vlastně už začal, vidíte, a to je v průběhu celého víkendu.
2: Přesně tak. pátek, sobota, neděle.
1: Tak jo, Petr Sobotka nás pozval na Hvězdárnu. Musím teda říct, že poutavě a já se tam vydám. Díky, mějte se hezky, hodně návštěvníků, nashledanou.
2: Díky, nashledanou.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je právě 10:30, je tady doprava, dopravní nehoda na D11 na 60. kilometru ve směru na Jaroměř, počítejte tedy s nehodou, s překážkou, další nehoda je hlášena na silnici 37 u obce Lukavice na Chrudimsku. Nehoda je taky v Praze na náměstí IP Pavlova na křižovatce respektive a ještě nehoda v Plzni ulice u Prazdroje, dopravní nehoda. Jiné komplikace teď hlášeny nejsou, co se týká železnice, tak tady jsou stále aktuální výluky na trasách Nové Město nad Metují Náchod, taky Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Karlovy Vary Dolní, Karlovy Vary, Nezvěstice Příkosice a třeba Bechyně Tábor. Tady všude náhradní autobusová doprava. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
0: Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
2: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče. Tíše.

0: a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na country rádiu.
1: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na country rádiu, tak dobře poslouchejte. Mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se význam jména Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. budu těšit, Vláďa Vlach.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, na Country Rádiu máme víkendy koncipovány jako pokec. Vždycky o něčem posíláte třeba SMSky, pokud se třeba nedovoláte zrovna na číslo 720 00 11 11, ale většinou se dovoláte na 210 323 333. Česká vesmírná agentura vlastně uspořádala nebo vyzvala nás všechny, aby jsme přišli s nějakým tipem, co by měl mít sebou na cestě do vesmíru k mezinárodní stanici. Český astronaut Aleš Svoboda 19. srpna byly odstartovány tady ty typy. 18. září je uzávěrka a v září říjnu bude vyhodnocení a v listopadu de facto se dozvíme ten vítězný předmět nebo prostě ten vítězný tip. Tak schválně, kdo nám telefonuje, máme koho na lince? Country Radio, dobrý den. Ano, jste to vy, dobrý den. Kdo pak tam?
2: Ahoj, Tondo, tady je Iva z Arbesáku.
1: Zdravím,
2: já
1: Ivo.
2: Já bych doporučovala plastický model republiky barevnej. Jak se používá ve škole.
1: Jasně, to vlastně, my máme takový hezký tvar, kompaktní republiky, že jo, na rozdíl třeba od Itálie.
2: No, právě, jak nebo jsou ve škole pomůcky různý, ano, tak něco takového.
1: To bych.
2: Jak si našemu astronautovi sedělo.
1: Jo.
2: Ježka bych považovala za nebezpečného,
1: Ježka,
2: protože ty ostny, když poletujou volně prostorem, tak by mohli zranit.
1: No to jo, to by asi ani neprošlo, ježek teda, ať už živej ten vůbec, v kleci asi
2: no,
1: taky
2: živého
1: ne.
2: Živého toho by mi bylo líto.
1: Tak chudák, možná na té fotce nebo plyšák ježek by ještě tak šel, že? Ale vidíš to, ten model vlastně.
2: Ale myslím, že ta model republiky by byl tak nějak,
1: Jo.
2: Jak bych se vyjádřila přesně. Ale
1: no nejlepší prostě. Takovej ten plastický.
2: Bylo by to naše značka.
1: Jo. S těma horama vystouplýma tam ty jeseníky bez kydy a tak.
2: Plastický barevný model republiky.
1: Dobře. No tak jo, tak děkuju taky za tip. Uvidíme nakonec, co poletí. Jsem zvědavý, když minule letěl krtek, tak jak to bude teda tentokrát.
2: Nápadů je spousta, je otázka, co projde.
1: No ale hele, poslouchej, tady je totiž napsáno, co má největší šanci, jo? Reprezentuje Českou republiku, má nějaký příběh, je hygienicky čistý, bezpečný, to zříkala vlastně, čili čistý, bezpečný, lehký a obstojí ve stavu bez tíže, což zrovna ten model splňuje asi všechna ta kritéria, že jo?
2: A k našemu astronautovi by to nejvíce dělo.
1: Jo, to je fakt. Tak dobře, tak děkuju, Ivo, za telefon. Posílám Tomáše Průšu, tady je přichystaný, tak poslechneme si ho, jo?
2: Fajn.
1: Dobrý, díky. Hezkej za telefon.
2: Den. Taky.
1: Ahoj.

Asonance, ano, a na Konopišti právě teď Asonance připravuje svůj velký koncert i s Isarou a s kapelou Marien, protože v 16 hodin tam vypukne oslava 50 let Asonance na scéně a taky 35 let country rádia. Mluvili jsme ráno s Petrem Bohuslavem, slíbili jsme si, že si zavoláme po 11. hodině, jak se to tam rýsuje, jestli už třeba padl nějaký tón, jestli už je to třeba trochu zapojeno, tak se vydáme na Konopiště, to bude v té příští hodině. Taky Petr slíbil, že nám poví nějaký playlist a jak bude vypadat zkrátka, nebo ten setlist, ta muzika. To znamená, pokud by ještě někdo chtěl vyrazit na Konopiště, asi to stíhá. No a hlavně si povídáme o tom, co by měl český astronaut vzít sebou na vesmírnou misi. Teď padají ty návrhy, takže se těším na vaše další tipy hned v té příští hodině po 11. Ivana Mládek do 11. a taky KTO.

0: Country počasí.
1: Bude 11. a jaké bude počasí dneska? Polojasno, oblačno a teploty vystoupí na 19 až 23. Na severovýchodě a východě kolem 17, na horách kolem 14, v Beskydech kolem 10 stupňů. Dnes tedy patrné oteplení, mírné a možná výjimečně někde sprchne, ale jenom trochu.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salon Zelenáčů hraje v úterý 15. září od 7:30 večer v klubu restaurace U vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně U vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer tramských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

za lásku dát. Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, tak za hodinu tady bude siesta, ale teď je ještě pokec, protože je krátce po 11. u mikrofonu Tonda Bezrouk. Naladěno máte Country Radio a píšete nám k našemu tématu, ti, kteří jste se nedovolali. Vidíte, více z vás napsalo, že Spable a Hurvínek by byli těmi skvělými na oběžnou dráhu s astronautem Alešem Svobodou, takže Spable a Hurvínek jsou skvělí a jsou naši. Tady se nepodepsal nikdo, ale Spable, Hurvínek, Šárka V je podepsaná, pak je tady další SMSka na oběžnou dráhu. Bych poslal model ruchadla bratranců Veverkových, celý svět používá jeho princip, je tady napsané, takže by to bylo fajn, jako připomínka, píše Leoš. No vidíte, to je taky zajímavé a netradiční takové ruchadlo a mohlo by to být hned jedna ku jedné, vidíte, aby to bylo dobře vidět. Na telefonu je někdo, kdo pak tam, Country Radio, dobrý den. Tak, respektive tam byl někdo v tuto chvíli a další, teda zvedám sluchátko, dobrý den. Halo, halo, slyšíme se nebo se neslyšíme, jak to vypadá, tak do třetice nebo do čtvrtice. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Josef.
1: Josefe, ano, dobrý den.
2: A já bych měl tip Ježka v kleci.
1: No ano, Ježek v kleci, jasně.
2: Teď to je kultovní foglarovka, že jo?
1: No to máte pravdu, ale nevím teda, jestli by to úplně prošlo, protože právě je potřeba v tom formuláři, jako je to dobrý tip, ale tam je potřeba vyplnit, jestli nemá předmět ostré hrany. A to zrovna má ten, jo, že si myslím, že...
2: Ten Ježek v kleci to má, no. Já ho mám doma kovovýho a jako je to docela dobrá hračka.
1: Je to
2: na uklidnění.
1: Ano, to... No, na uklidnění. Helejte, po 10 minutách jsou právě reakce úplně jiné, než že by dotyčný byl uklidněný.
2: Vás ubezpečit, že ho vyndám i za zádama.
1: Jo, takhle. Já myslel i jinou stranou, než je teda plánovaný.
2: Ne, normálně za zádama ho vyndám.
1: No a tak tam je na to vtip, který nebudeme prozrazovat teda, že jo?
2: Ne, ale... ne. To už si odnes Jan Tleskač a myslím si, že jako doporučuju jako zábavu, opravdu, že jo.
1: Heleďte, anebo teda jenom klec bez Ježka, jo, že aby to bylo v pořádku.
2: To už je takový polovičatý, jo, ale...
1: Ale je to bezpečné.
2: Ale je to bezpečné.
1: Nepropichne to skafandr.
2: Tak no jo. Tak teda, když už tak kompromis, tak prázdnou klec a obrázek k tomu.
1: No vidíte, tak my bychom to dali dohromady nějakým způsobem. Máte recht. Dobře.
2: Jo?
1: Pozdní sběr, až skončí bál, vám posílám píseň, můžete ji přeposlat.
2: Hezký den všem, kteří poslouchají tohleto fantastický rádio.
1: Jsme rádi za váš telefon, díky, mějte se hezky.
2: Vy taky, hezký den, na shledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jdeme na silnice právě o 11:30. D1 mezi 64. a 62. kilometrem ve směru na Prahu je hlášena překážka na vozovce, blíže neurčená, jeďte opatrně. A D11, 60. kilometr ve směru na Jaroměř, dopravní nehoda, i tady opatrně. Další nehoda je hlášena ze silnice 34, u obce Pohled na Havlíčkobrodsku, taky je nehoda v Revoluční ulici v Rýmařově na Bruntálsku. V Okružní ulici v Mostě je nehoda a na silnici 55 u Přerova, je to vlastně na tom křížení de facto té dálnice, tak na vjezdu, na sjezdu, taky dopravní nehoda. Nehoda je i na silnici nebo na ulici Třída 1. máje v Hranicích na Přerovsku, na průtahu městem, a ještě od Pelhřimova na vjezdu do Olešné je taky dopravní nehoda, tak i tady opatrně. Dobře dojeďte, šťastnou cestu. Country Radio.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Naladíte i v DAB+. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: FM Country Rádia.
1: Samozřejmě, jak jsme slíbili, tak ještě míříme jednou na Konopiště, je za Petrem Bohuslavem, kde probíhají přípravy velkého koncertu kulatého výročí 50 let Asonance na scéně. Tak Petře, zdravím tě, dobré dopoledne.
2: Zdravím tebe, Toníku, a zdravím taky všechny posluchače Country Rádia. Z krásného Konopiště dívám se na Konopištský zámek a sedím v hledišti.
1: No právě to bychom mohli ze zákulisí. Zbývá do začátku nějakých 5 hodin, necelých, to znamená kapela si dá oběd nebo si dá 20?
2: Ne, kapela ještě není, jsou tady všichni, kteří připravují zázemí, ale kapela už je na cestě, už mám dobrou zprávu, ale hlavně všechny 3 kapely jsou na cestě, jo? I Sara, Marien, i Asonance přijedou, aby si nazvučili. Připravujeme teď pódium, už stojí střecha, světla, všechno je připraveno a už stavíme i stánky. No a těšíme se, že přijdou někteří posluchači a někteří už tady dokonce jsou, že přijeli včera a teď se prochází po parku.
1: Je, to je paráda. Možná tam přespali někde třeba nějaký stán.
2: Ano,
1: a podobně.
2: Ano, možná.
1: Tak to je romantika. Taky slíbil, že se trochu podíváme, ne tedy na playlist Isary Marien, to možná nevíme, ale na váš, takže čím třeba to otevřete, jaké hity zahrajete na začátku?
2: A co skoro si... okolností i Marien mě nějak naznačili, že si snad připravili jednu z našich písní, takže my se moc těšíme, protože je to takový dárek od nich k našim narozeninám. Za prvý je dárek od Isary i Marien, že přijedou a zahrajou nám tady, a za druhý dárek, že si připraví naší píseň, tak to je pro nás velká podsta. No a Asonance bude hrát svůj klasický repertoár, ale pozor, ten koncert Asonance bude trvat zřejmě asi 2,5 hodiny, protože náš kapelník se rozhodl, že zařadíme i písně, které jsme třeba dlouho nehráli, takže třeba harfu, kterou si hodně lidé přejí na koncertech, ale teď už jsme ji, myslím, 25 let nehráli, tak dneska zahrajeme harfu, nebo Ďáblovy námluvy a starý písničky, které mají třeba i přes 1 milion zhlédnutí na YouTube a na těch různých serverech, tak jsme se rozhodli, že je nacvičíme.
1: Tak jo, tak třeba myslím zrovna ty Ďáblovy námluvy bychom si mohli pustit za chvíli, souhlasíš?
2: Dobře, souhlasím a doufám, že zahrajeme tak dobře, jako ty to pustíš. Přece jenom už je to mnoho let, co jsme to hráli.
1: Tak já vám přeju, ať vám to vyjde, počasí je skvělé, kdo by ještě si to rozmyslel nebo na poslední chvíli, tak Konopiště není daleko, tak hezký v podstatě trojkoncert přeju a bavte se de facto až do večera.
2: Budeme se snažit a hlavně si užijeme krásný den, protože tady je opravdu nádherně.
1: Tak díky. Jo, z Konopiště Petr Bohuslav, Asonance, Isara a Marien, start dnes v 16 hodin. Petře, díky, měj se fajn, ahoj.
2: Ahoj.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, téma víkendového pokecu je tedy jasné, co by si měl vzít český astronaut Aleš Svoboda s sebou na misi do vesmíru. Jakou věc, jaký předmět, co by tam mělo reprezentovat ideálně třeba nás, tak v tomto vlastně budete pokračovat i odpoledne s kolegyní Jitkou Koutnou dnes až do večera a taky zítra. I zítra se na vás budu těšit odpoledne, tak budeme zkrátka pokračovat ve vašich nápadech, neboť je potřeba, aby jich bylo přehršle. Píše Mia, třeba napsala ahoj, což takhle poslat Smetanovou mou vlast na bezpečném nosiči a dál, no vidíte, dál píše Marie, já bych do vesmíru poslala naši českou korunu, aby jsme byli hrdí, zkrátka, že nemáme euro, píše Marie. Jirka s Chrudimi, že ho napadl symbol naší demokracie, poslal by s panem astronautem diskografii Karla Kryla. Ano, tak to je taky zajímavý tip konečně. Proč ne? Vidíte, v této souvislosti vlastně si vzpomínám, říkal mi jeden ajťák, že kde zůstane na věky třeba muzika anebo texty, že ani ne na kazetě to vůbec ne, na CDčku taky ne, ani na flešce, že to není jakoby dobrý nosič pro uložení na věky, ale jediné prý podle toho ajťáka, mého kamaráda z Dendy, jediné prý spolehlivé uložení takových informací na věky je vyslat je do vesmíru, neboť vesmír je nekonečný, takže to je takové zajímavé úložiště. Ale bliká nám telefon, kdo pak tam? Country Radio, dobrý den.
2: Tady je Brantnerová, dobrý den. Já dobrý jenom den. To tady učím, abych vás slyšela, hned to bude.
1: Ano, to jsem právě
2: ano,
1: taky...
2: Dobrý den. Ano. Manžela tady napadlo, jako co vzít tomu našemu astronautovi, ano. Tak nás napadl Švejk plišovej.
1: No vidíte, ano, a možná už tady dnes ráno teda byl Švejk, jo. Takže to jste vlastně druhá a není to vůbec špatný tip, protože...
2: No to já jsem neslyšela, že tam už byl, takže jsem si myslela, že budu první.
1: Ne, to nevadí, to je dobře, naopak jenom to podtrhuje, protože splňuje de facto všechny ty požadavky, které jsou...
2: Jinak jsem Lída z Brna.
1: Ano, Lído, to jsem chtěl v úvodu, abyste řekla i křestní, protože...
2: Já jsem se do toho pustila.
1: Ano, ano, no možná Lído z Brna napadá mě, možná něco echt brněnského, že by to chtělo.
2: Aha, tak exbr,
1: co teda tak?
2: Jako nevím, tady máme teda ten Petrov, ale co tady, to jako nevím.
1: No, ten to Orloj asi tam. To ne, vidíte, to nebudeme.
2: Ten Orloj
1: to
2: ne,
1: teda. To radši olomoucký Orloj, teda tam je hezčí samozřejmě, no. Ale vlastně na první dobrou mě taky nenapadá nic extra echt
2: nevím,
1: brněnského.
2: No, tak ten Petrov tady máme pěkný, to je jasný, no, tak co jinak z toho Brna.
1: Ne, Brno je celé hezké, ale do vesmíru teda popravdě řečeno, to je oří. Šek, opravdu.
2: No, ale tak ten Švejk, tak to tam nechte jako nápad.
1: Nechám Švejka, dělám čárku k Švejkovi. Lído, děkuju vám za telefon, do Brna.
2: Taky děkuju.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No vidíte, tak kdybychom dělali nějakou hitparádu, tak zkrátka možná za dnešní ráno by ten Švejk tak nějak začal vyhrávat. Tak uvidíme, jak se to bude rýsovat a vyvíjet dneska odpoledne a máme na to ještě celý víkend. Tak se zapojte určitě, třeba pošlete SMSku, pokud tedy přímo rovnou nezavoláte sem do studia.

0: Tantry počasí.
1: No a před námi je pravé poledne, 12. hodina se blíží, popoledni tady bude siesta, tak ta dnešní bude plná klasických hobousáren, tak hezký poslech vám přeje od mikrofonu Tonda Bezrouk. Těším se zase zítra odpoledne a ještě počasí dnešní samozřejmě připomenutí, že dnes nás čeká opravdu hezký den i v souvislosti s koncertem na Konopišti. To vychází polojasno, tedy až oblačno, ale pršet pokud, tak jenom lehce. Odpolední teploty 19 až 23 stupně, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách kolem 14 stupňů, v Beskydech bude kolem 10.
2: Láska má, je láska tvá.
3: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na...

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Hasiči po kontrolách nočních podniků zjistili v 729 provozovnách 2381 pochybení a rozdali přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje nebo zablokované únikové cesty. O návštěvnosti památek teď Luděk Savana Urbánek.
2: Správci moravskoslezských památek si letošní prázdninovou část sezony pochvalují. Turistický ruch se plně vrátil do předcovidových kolejí. Návštěvnost památek dosahuje nebo překonává rok 2019.

0: Zámek Raduň přivítal přes léto o 700 lidí více než v loni a nárůst zaznamenal i důl Michal, uvedla ČTK. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Novou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve ski areálu Špindlerův mlýn poprvé užijí 12. prosince. Lyžařské propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné. Blíže ředitelský areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
2: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
3: Polední siesta. Pro dnešek tu máme písničky Babiho a Mikyho, jakož i dalšího Bousárny.

do trce jezdit po ní, je tak zrovna k zbláznění. V semaforu místo lampy svítěj kosti skřížený. Pták tam zpívat zapomněl a jenom vítr v drátech zní. Jednou za rok touhle tratí zadudí vlak po

dítě jsem neměl prachy, za to jsem měl žádnej pech. Kamarádi pochcípali sakra nízkej

Polední siesta. Pro dnešek tu máme písničky Babiho a Mikyho, jakož i dalšího Bousárny. Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! Ah, no to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Odborníci varují, že návrat dětí do škol může urychlit šíření žloutenky typu A. Česko se s epidemií nemocí špinavých rukou totiž potýkalo poslední rok. Přestože to přes léto vypadalo, že je nákaza na ústupu, s novým školním rokem může přijít obrat. Nejdůležitější je hygiena. Základem prevence je podle epidemiologů mytí rukou. Čím dál více využíváme podzimních dovolených, oblíbené jsou hlavně kvůli ceně. Ta může být až o třetinu nižší než v létě. Nejoblíbenější jsou Řecko, Španělsko nebo Egypt. Stále častěji ale Češi vyrážejí i do exotických destinací, třeba do Dominikánské republiky nebo do Thajska. Pyrotechnika v Praze není žádaná. A tady je důkaz.

0: Hlavní město rozšíří počet městských částí, ve kterých bude platit po celý rok zákaz odpalování pyrotechniky. Aktuálně zákaz platí ve 20 částech, nově by jich mělo být o 14 více. Celkem tak zákaz bude platit ve 34 ze 57 městských částí. Návrh, který odsouhlasili radní, musí ještě projednat zastupitelé. Novinkou je zavedení výjimky pro nehlučnou pyrotechniku využívanou například při natáčení filmů. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

Dál jen se smějí, tak to není špatné doporučení od skupiny COP, takhle na úvod odpoledního vysílání na Country Rádiu. Co říkáte? Teď je 13 hodin 7 minut, sobota 12. září. Přejeme krásné odpoledne nejen Maruškám, které mají dnes svátek, a těm, kteří mají dnes narozeniny, ale taky vám všem, kteří i odpoledne máte sebou u ruky, ve sluchátkách nebo doma prostě puštěné Country Rádio. Zdraví vás Jitka Koutná, když jsme u té Marušky, tak jenom připomínám a u těch narozenin, že když je dnes sobota, tak písničky na přání jsou dvouhodinové, ano. Začínají klasicky v 17 hodin, trvají tedy 2 hodiny, takže daleko větší šance, že se dostane na vaše milé, kterým byste chtěli třeba popřát. A Marušek je určitě hodně a i vás všech, kteří máte narozeniny, anebo nějaký jiný skvělý důvod cokoliv oslavit, anebo prostě jenom dnešní den. Řeč bude taky o Ježku v pleci, to Tonda určitě dopoledne už naznačil. No, tak nezbývá, než si to odpoledne spolu s námi užít a my jsme moc rádi.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

přemýšlet, jak zvást teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvást teď komu,

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ještě jednou pěkné odpoledne, hezkou sobotu přeju. Zdraví vás Jitka Koutná za všechny tady od nás z Country Rádia. Téma tohoto víkendu je takové, bych řekla, hravé, veselé, taky trochu vědecké, rozhodně zajímavé. A sice, co bychom my měli Češi poslat do vesmíru spolu se svým druhým kosmonautem. Ano, možná víte, možná nevíte, ale příští rok poletí astronaut Aleš Svoboda do vesmíru. No a na palubě bude mít sebou předmět, který by měl reprezentovat nás, tedy Českou republiku. Skauti vesměs navrhují ježka v kleci, mám své ověřené zdroje, ale vy jako veřejnost můžete ten nápad podpořit anebo poslat taky svůj vlastní návrh. A sice na webových stránkách českacestadovesmíru.cz. Tam můžete vepsat svůj nápad, anebo když napíšete ježek v kleci, tak tím vlastně těch ježků v kleci bude jaksi víc a ježka podpoříte. Návrhy lze podávat do 18. září, to znamená ještě týden, no a v listopadu se dozvíme, jak to dopadlo. Takže co vzít do vesmíru? Mohlo by to být třeba ježek v kleci? Zeptáme se u odborníků. Dobré odpoledne, hezké odpoledne s Country Rádiem. Tak já teď zdravím všechny příznivce vesmírných objevů a vesmírného bádání. Co byste řekli tomu, že by se do vesmíru dostal předmět, který by důstojně a plně reprezentoval nás, tedy Českou republiku? No ale pěkně od začátku. Příprava české mise na Mezinárodní kosmickou stanici vrcholí a už příští rok se letí. Za Českou republiku poletí astronaut Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda, to určitě všichni víte. A národní projekt Česká cesta do vesmíru otevírá vlastně takovou veřejnou výzvu, ve kterém můžete jako veřejnost navrhovat předměty, které by právě český astronaut mohl už příští rok vzít sebou na Mezinárodní kosmickou stanici. Do vesmíru totiž s astronauty nalétají jenom vědecké, já nevím, experimenty, technika, ale ty mise tradičně doprovázejí taky různé drobné předměty, které vyprávějí příběhy Zemí. Například takový astronaut Mark Polanski bral do vesmíru plyšového medvěda, který měl připomínat příběh člověka, který přežil holokaust. A dokonce i krteček se dostal do vesmíru, zanechal tam českou stopu. Jak to bude tentokrát? Jaká věcička poletí do vesmíru? Můžeme tedy, jak už jsem říkala, ovlivnit my sami, tedy veřejnost. Co by tak mohlo Českou republiku ve vesmíru reprezentovat? Já mám teď na telefonu jednoho z navrhovatelů, Hinka Cíglera, který má podle mě úžasný nápad a jaký, to už vám řekne sám. Hinku, jaký máte nápad?
2: Dobrý den všem. Mě a pár ještě dalších lidí napadlo, že takovým ideálním předmětem, který by na Mezinárodní kosmickou stanici mohl letět, by byl ježek v kleci, hlavolam z knih o rychlých šípech Jaroslava Foglera.
1: No a proč právě ježka v kleci? Mně samozřejmě napadá spousta věcí, proč ježek v kleci, ale co napadlo vás, Hinku?
2: Tak ten hlavolam vlastně v těch knihách je spojen s nějakým tajemstvím. Uvnitř byl schován plán k létajícímu kolu a ta symbolika zatím je velmi silná. Zároveň knížky o rychlých šípech ovlivnily generace českých čtenářů.
1: Ano.
2: A v neposlední řadě ten předmět je zajímavý, neobvyklý a myslíme si, že by vlastně jako mohl přitáhnout pozornost i zahraničí a podobně. Je to něco jiného, než zpravidla se na vesmírnou stanici dostává.
1: V podstatě to splňuje takový ježek v kleci, všechny podmínky, je i lehký, je skladný, je reprezentativní a já bych řekla, že velké procento českého národa právě pana Foglera, Foglarovky a ježka v kleci zná. Co by asi na to řekl pan Fogler? Kde se dají, Hinku, návrhy podávat a dokdy?
2: Návrhy se dají podávat do 18. září na stránkách českacestadovesmíru.cz. Máte ještě 19 dní tady a potom v listopadu bude vyhlášení té výzvy. No a podstatné je, že vlastně navrhovatelem se může stát úplně každý, stačí prostě na těch webových stránkách vyplnit krátký formulář a podpořit tím ať už ježka v kleci nebo jakýkoliv jiný dobrý nápad.
1: Ale my bychom byli rádi, že, Hinku, kdyby naši posluchači podpořili právě ježka v kleci. Já jenom zopakuju, že návrhy je možné podávat prostřednictvím tady formuláře na webu České cesty do vesmíru a to do 18. září. Díky za ten krásný nápad a uvidíme tedy v listopadu, jestli ježek prošel nebo neprošel. Hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den vám, naschle.
1: Tak co tomu říkáte? Máte nějaký svůj vlastní nápad? Tak napište, budeme moc rádi, na studio@countyradio.cz a nebo na SMS bránu 720 00 11 11 anebo zavolejte 210 323 333. Ale jinak a hlavně svůj nápad, anebo podpořit právě Ježka v kleci, můžete na www.česká cesta do vesmíru.cz.
0: Country Radio.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Taky se musíme podívat na silnice. Pozor na D1 Ostředek. 33. kilometr směr Praha, tam došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce. D11 Klamoš, 65. kilometr směr Jaroměř, nehoda, překážka na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Váďou na Country Radio.
3: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na Country Rádiu? Tak dobře poslouchejte, mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se význam jména Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. budu těšit, Vláďa Vlach.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak vidím, že vás to nenechává lhostejnými, co nás bude reprezentovat ve vesmíru příští rok, kam poletí náš astronaut, tedy Aleš Svoboda. Co vzít do vesmíru jenom v kostce, na tohle téma už padla řada návrhů, už se dívám i dopoledne. To Tondovi, že jste posílali a potom už po 12. hodině tady mám spoustu nápadů. Tak první řadě, musí to být věc lehká, skladná, aby mohla být na palubě a měla by tedy reprezentovat nás, tedy Českou republiku. A mohlo to by to být třeba, teď už zvedám telefon, místo pro vaše nápady, dobrý den.
2: Ahoj Jitko, tady Mirek z Kašovy.
1: Mirku, zdravím, ahoj. Tak co to téma s tebou udělalo, co bys navrhoval?
2: Věže v kleci, dobrý, přišel z Ameriky, ale já bych něco českýho. Jo, takže první, co mě napadlo, byl chlebíček. Ten by se dal vymodelovat, rozumíš?
1: Jo, takhle. Aha. Prostě z umělé hmoty, z nějaké lehké umělé hmoty.
2: Lehké umělé hmoty a chlebíček.
1: Tak to tady, myslím, ještě nepadlo, chlebíček.
2: Český zázrak, jo. Pak třeba, ale u toho si nejsem jistý, jestli je to vyloženě český.
1: No.
2: Třeba zápalky Solo Sušice.
1: Jižní Čechy, myslíš?
2: Malá krabička, kdyby ještě někdo ze sběratelů jí měl a prostě byl...
1: Rozumím, ale zřejmě by to, teda já jsem laik samozřejmě, ale zřejmě by to asi nemohly být opravdu sirky. Nevíš, jestli by to nevzpláhlo třeba ve vesmíru, a třeba je to blbost, nevím, protože tam třeba nebude mít kyslík, víte, ale nějaká imitace možná.
2: Ne, to já mám ještě lepší nápad.
1: Ještě do třetice?
2: Do třetice, no. Kostka cukru.
1: Jo, to už tady někdo navrhoval, už jsem se dívala do SMS-ek. Kostka cukru jako v podstatě český vynález, ano. Ano, pro manželku vymyslel. Ano, majitel cukrovaru, aby nemusela pořád sekat tu homoli. Kostka cukru, no. Tak píšu si. Nicméně, Mirku, pro tebe, ale i pro ostatní, pokud opravdu nějaký ten nápad s tebou hodně rezonuje, tak ho můžeš poslat právě přes ty webové stránky.
2: No, to já tam pošlu.
1: Jo? No a taky můžeš Ježka v kleci, že jo? No, tak uvidíme, no, tak si vyber.
2: Ježe v kleci, to je americký dřív.
1: Víš co, ale tady jde o to, že Jaroslava Foglera zná, já bych řekla, většina českého národa, nebo myslíš, že ne?
2: No, ale myslíš, že cukr neužívá?
1: Je, cukr taky může být, samozřejmě. No. Já jenom tady lobuju za ty skauty a za Ježka v kleci, ale každý může svůj návrh poslat přes webové stránky www.cestadovesmíru.cz.
2: To já jsem starý tramp, viď, už opravdu starý, jo. Ježek v kleci a tyhle ty hlavolamy, to bylo moje mládí.
1: Ano, no tak vidíš.
2: Takový ryze český, kostka cukru.
1: Dobře, píjeme a ty můžeš hlasovat pro kostku. A díky, že se zavolal, podělil si se s nápady. Mám tady, koukám, spoustu dalších telefonátů v pořadí a dalších SMS, tak pojďme na ně. Hezké odpoledne zatím, ahoj.
2: Počkej na mě, ahoj.
1: Jo, na tom telefonu, dobře, vydrž chvilinku, děkuju.
2: Děkuju.
1: Ahoj Jitko, píše Iva z Arbisáku, dopoledne se dovolala někdo, tedy s dopoledne jsem se dovolala s barevnou mapou, plastickou mapou Čech. Ježka považuji totiž za nebezpečného, může dojít ke zranění, píše Iva z Arbisáku. No, Ivo, to by se vidělo, určitě by tam nemohli nějaký ostrý výrobek letět, ale my třeba máme doma takového kulatého, on je x druhů, tady prostě o tu reprezentaci Jaroslav Foglar, Stínadla, Vontové, Češi, nebo tehdy tedy Česká republika, Československá. No, tak za chvilinku už nám tady dojíždí muzika, tak dáme, respektive taková ta muzika podkreslová, tak za chvilinku vám dám další slovo a těším se na vaše nápady.
0: Country Radio.

Písničky do dnešních dvouhodinových písniček na přání můžete objednávat přes naše webové stránky www.contriradio.cz anebo přes SMS bránu studio@contriradio.cz a ještě máme SMS bránu číslo je 720 0.

0: Tantry počasí.
1: Pokud se ještě teď odpoledne někam chystáte, venku je polojasno, čekejte občasné přehánky v Čechách, teploty kolem 23 stupňů. Za to v noci klesnou na 12 až na 8 až na 6, tam, kde bude oblačno. Zítra je neděle 13. září, převládne zataženo, ráno a dopoledne na východě Moravy a ve Slezsku oblačno, mlhy. Během dne potom v Čechách od severozápadu déšť, přehánky na Moravě a ve Slezsku, bude pršet až později odpoledne a taky večer. Teploty zítra 18 až 22, na severu Čech 16 a na horách kolem 13.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.

0: Salon Zelenáčů hraje v úterý 15. září od 7:30 večer v klubu restaurace U vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně U vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer tramských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. To byly Pozvánky a Tereza Jandová.
1: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

nice Jim Beam. Pěkné odpoledne přeju, jak se máte, co děláte, tak já jsem moc ráda, že posíláte nápady, co by mohlo reprezentovat nás, Českou republiku příští rok ve vesmíru, co by mohlo být na palubě. A teď ještě vypíchnu teda jednu SMSku, bohužel není podepsaná, ale já ji přečtu hned na úvod a potom za chvilku probereme, co by se dalo poslat, včetně tedy Ježka v kleci, což je takový ten hlavní nápad, který tady propaguju. Tak co píše ten milý anonym? Přeju hezký den do Country Rádia. Já jsem proto poslat do vesmíru CD s nahraným pořadem Country Rádia. Nic lepšího neznám. No, navrhneme.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Náš český astronaut Aleš Svoboda se teď chystá na misi, na mezinárodní vesmírnou stanici, která proběhne v červenci příští rok. Teď už se chystá do USA ke speciálnímu výcviku. No a na palubě by měla být nějaká věc, která by reprezentovala taky nás, Českou republiku. Tak já tady mám spoustu nápadů od vás, jestli nějaké máte, můžete psát na studiozavináč.cz anebo volat 210 323 333. Takové je téma víkendu na Country Radio. Jana z Děčína píše, navrhuju poslat do vesmíru robota, v nějaké podobě tedy, protože toto slovo vymyslel Karel Čapek a vžilo se po celém světě a dílo Karla Čapka je ve světě také známé. Tak to není špatný nápad. Vlastně je to kousíček od toho Ježka v kleci. Jano, skvělý nápad. Radek z Prahy píše, líbí se mi nápad vyslat do vesmíru právě hlavolám Ježek v kleci. Má v sobě tajemství, sen právě o létání a je součástí lepšího světa rychlých šípů. Znají ho u nás dospěláci, děti přes 80 let. Může i ve světě probudit zájem o foglarovky, píše Radek. A astronauti na něj nemusí jenom tupě zírat, ale mohou spolu soutěžit. Dopoledne zaznělo, že má ostré hrany, ale přece jenom jsou modely hlavolomu i pro malé děti, takže bez těch ostrých hran. Zatím lepší nápad než hlavolam nezazněl. Ahoj, Radek z Prahy. Co tam máme dál? Zdravím Bezva Rádio, ahoj Country Rádio. Do vesmíru podporuju poslat Smetanovu Mou vlast nebo českou korunu. Nelíbí se mi Švejk, píše Hanka. Tak jak je to s tím Ježkem v kleci? Píšete, nebo respektive to víme, že to není vyloženě vynález Jaroslava Foglara, ale třeba nám k tomu někdo poví víc. Na telefonu dobrý den, Country Rádio.
2: Ahoj Jitko, tady je Olin, zdravím tě.
1: A Olinku, tak jaký máš nápad, moc tě zdravím.
2: Já bych Ježka nechal na pokoji. A poslal, ať se vezne pleskačku z Libovice. A když dojede na tu stanici mezinárodní vesmírnou, tak ať každý mu naleje poštamprli. No. Něco pleskačce nechá a vyhodí ho to z okýnka směrem od země kouli a to letí do prostoru. A tam někdo to potom chytne nějaký mimozemšťan. Řekne si, co to je, bude začne na tím bárat, ochutná to a je to vyřešené.
1: Olinku, ty mi to nebudeš věřit, ale já jsem něco podobného od tebe čekala, opravdu. Opravdu jsem si říkala, že když Olin, tak to bude nějaká štamprlička. Štamprlička, ale kdybys byl astronautem, dal bys si ve vesmírné lodi?
2: No, nedal, to je jasné, to je jako taková nadsázka, trochu odlehčení této situace.
1: No víš co, my v Čechách pivo, vy na Moravě štamprličky, že jo?
2: No, tak asi, no.
1: Dobře, píšeme si, kdyby si chtěl ten nápad poslat, jako ke komisi, tak můžete.
2: Já to poslouchám, no.
1: Jo. A přes jinak, ty webovky, no.
2: Jinak Country Radio má akci dneska, takovou menší, Koláš Fest na Westernový klub Suchdol na Rodro pořádá. Za chvilku tam jedu se podívat, budu rozdávat samolepky.
1: Až tam prličky, no tak šťastnou cestu, díky.
2: Dobrá,
1: hezké odpoledne, ahoj. Ahoj, píše nám Menhard ze Stína Dal. Ahoj, Jan Tleskač se toužil vznést a svůj nápad ukryl do hlavolamu. Symbolicky by se nyní mohl sám hlavolam vznést ke hvězdám. Jak asi bude působit gravitace na vnímání Ježka, ptá se autor tohoto mailu. Bude se Ježek volně vznášet a astronauti budou otáčet jenom klecí? No, to by se vidělo. Hlavolam k nám přišel z USA, ano, ale Jaroslav Foglar, a to je pravda. A tady jsme právě u jádra pudla. Jaroslav Foglar právě tomuto hlavolamu dal silný příběh. A ten Ježek v kleci se stal symbolem Stína Dal. Losna dokázal osvobodit Ježka z klece, stal se velkým bontem. A tak se ptáme, dokáže ho taky Aleš Svoboda třeba osvobodit?
0: Country Radio.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Vyznání panu Foglarovi v písničce Dík, pane Foglar, Kamelot, Roman Horký. Ano, a právě s rychlými šípy, Stínadly a Vonty je spojený hlavolam Ježek v kleci, Kulička s různě dlouhými ostny, uložená ve válci beze stěn, má původ v USA, ano. Roku 1896 si v Pensylvánii jeho patent nechává zaregistrovat Američan Clarence A. Worrell. Vynález tohoto hlavolamu se u nás tradičně tedy připisuje panu Jaroslavu Foglarovi. Ale pozor, ten se při psaní knihy inspiroval sice tím americkým vynálezem, ale zřejmě bude úplně první pan Jaroslav Foglar, kdo přišel s myšlenkou šroubovacího ježka. Ano, tam právě Jan Tleskač uložil plánek létajícího kola. Poprvé se příběh o rychlých šípech a ježkovi v kleci objevuje v časopise Mladý hlasatel. Mám doma, heď, po tatínkovi. V období vycházel v roce 1940 a 1941.

0: veselý.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Dobré odpoledne. Tak co myslíte, co by mohlo nás Českou republiku reprezentovat příští rok ve vesmíru na palubě vesmírné lodi? Kam, kde bude tedy mimo jiné astronauty, taky náš český astronaut Aleš Svoboda, poletí na mezinárodní misi, no a bude mít něco právě na té palubě, něco lehkého, skladného, ale samozřejmě něco s nápadem. Co by tak mohlo to být právě? Co by mohl příští rok letět do vesmíru? Mám tady opravdu teď třeba dva úplně úžasné nápady. Ahoj, Jitko, píše Lída. Jaký já mám nápad? Do vesmíru by mohla letět nahrávka, video, večerníček. Jak přijede z toho vesmíru a říká dobrý večer. Ano, to tam je, on vlastně letí tím vesmírem. No a potom zase říká dobrou noc a zase odjede. Je to ryze české, píše Lída z Berouna. Známe to všichni od dětství, už několik desítek let, dokonce i v černobílé verzi. Tak já myslím, že to je teda hodně, hodně dobrý nápad a že to reprezentuje Českou republiku teda jedna báseň. Kdo by neznal Večerníčka? Možná, ale to už odcházím od tématu. Dnešní děti nevím, jestli se dívají na Večerníčka, ale kolik? 45 do těch 45? Od těch 45 nebo 40 vejš určitě všichni známe a je to opravdu česká, dalo by se říct, ano, reprezentace, takový ten náš roztomilý Večerníček. Hezký den, navrhuju figurku Ferdy Mravence, píše Jarka. Uznávám, že naše vlajka a drobná replika korunovačních klenotů by byla nejlepším předmětem reprezentace naší republiky, hlavně dokladem naší historie, ale já jsem pro Ferdu Mravence, tak to je prostě vlastně takový symbol, jako ten Ježek v kleci, ano, Ferda, Ondřej Sekora. Pohodové vysílací odpoledne přeje nám všem. Jarka, moc děkuju. Jaruško, taky krásný nápad. A máme další nápad na telefonu, Country Radio Jitka, dobrý den. Haló? Už jsme ve vysílání, kdo pak se dovolal? Tak máme někoho na telefonu, přemýšlí, jestli se má ozvat, tak třeba za chvilku, jo?
1: Country Děkuju. Radio.

0: Antri počasí.
1: Teploty v noci klesnou na 12 až na 8, místy až na 6 stupňů. Jinak zítra má být teplo, občas prchne. Zítra je neděle 13. září, převládne zataženo. Ráno dopoledne čekáme na Moravě ve Slezsku oblačno a mlhy. Během dne potom v Čechách od severozápadu občasný déšť nebo přehánky. Na Moravě ve Slezsku až později odpoledne a večer. Teploty 18 až 22. V Čechách kolem 16 a na horách kolem 13.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl

0: Country Rádio.
1: Tohle byl tady smích Tomáše Linky, ale je to taková předehra k nápadu posluchače Honzy, kterého moc zdravím, do severozápadních Čech, jak píše, že Honza má opravdu super nápad. Jednak zdraví do Super Country Rádia, díky. Co já bych poslal do vesmíru? Určitě by to byla nahrávka smíchu našeho Vlasty Buriana. Co vy na to?
2: Miluju chod.

Skončila jsem na mateřský, pobírám teď rodičovství. Už mě nechtějí ani v Tesku, je na čase vydat desku.

0: Country Radio.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát,

0: To je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne. Pro tento víkend je téma, co byste navrhli, co by nás mohlo reprezentovat příští rok na vesmírné lodi, kam tedy poletí na Mezinárodní vesmírnou stanici Aleš Svoboda jako astronaut. Co by tak mohlo reprezentovat nás, tedy Českou republiku, něco malého, skladného, ale aby to mělo vtip, nějaký nápad, aby to tady reprezentovali nás. Do kosmu bych poslal Spejbla a Hurvínka, je to ryze české, světově známé. Zdraví Miruna ze 111. říčního kilometru trochu vysklé Vltavy. Mám tady další opravdu hodně dobré nápady. Aleš Jihlava píše, milé Country Radio, co do vesmíru, tak na vaši otázku to je jasná odpověď. Čočku, myšleno kontaktní čočku, protože kdyby, tak bychom zcela jistě byli nejbohatší zemí světa. Dále už hovoří historie. Aleši, hodně dobrý nápad a nejste sám. Mám tady několikrát čočku jako nápad, kontaktní čočku v několika variantách. Ahoj, navrhuju kontaktní čočky, jsou lehké, jsou české, pomáhají mnoha lidem. Country Radio zdar, Oldřich František. Dobrý den, do vesmíru bych, milé Country Radio, poslala český granát. No a v něm zlatem vyloženého českého lva, anebo lva poskladaného z českých granátů, tak to je hodně hezký nápad Lenky z Prahy. Co vzít do vesmíru, na tohle téma padá řada návrhů, ale jenom chci připomenout, že svůj nápad můžete zrealizovat přes webové stránky Česká cesta do vesmíru, anebo tam můžete podpořit Ježka v kleci, kterého navrhují skauti ve směs. Když napíšete tady Ježka v kleci a návrhy lze podávat ještě týden, tedy do 18. září. No a v listopadu se dozvíte, jak to dopadlo. Další nápad máme na telefonu. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, Pedro alias Korpi, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj. Zdravím. Ahoj. Co by to mohlo být na palubě?
2: Já vřele podporuji Olina jeho návrh.
1: Je.
2: Píchni tam chlupli tie dobré slivovice, třeba i vizovické.
1: Dobře,
2: tak to mne potěšilo.
1: Dobře, tak to lze přes českou cestu do vesmíru .cz. Díky, Petro, za nápad. Ahoj zatím.
2: Ahoj.
0: Country Radio.

0: Pěkné odpoledne, zdraví vás Jitka za celé Country Radio. Teď moc ráda předávám slovo na konopiště mému milému kolegovi Vítkovi, který tam už je nějakou tu hodinku. Ahoj, co pak se tam děje, Vítku?
1: Ahoj, Jitko, já tě srdečně zdravím a všechny posluchače z konopiště. Tady dneska probíhá druhá část oslavy 35. Country Rádia a slaví se tu i 50 let asonance, čili od 16 hodin v amfiteátru na konopišti proběhne koncert, vystoupí tady i Sara Marien a asonance. No a samozřejmě jsme tady i my a naši posluchači. A kdo byste ještě chtěli, tak máte čas do zahájení koncertu ještě půl hodiny. A koncert a ta akce celá bude trvat až do 10. večerní, čili střelit konopiště okolí Benešov a podobně. Neváhejte a přijďte se určitě podívat.
0: Vítku, chceš říct, že ta asonance, ta kapela, kterou hrajeme tady u nás na Country Rádiu, slaví opravdu 50 let?
1: Letos? 50 let slaví asonance. Trošku mě nevycházejí počty, protože Bohoušovi, to posluchače, to je náš kolega Petr Bohuslav,
0: Petr Bohuslav,
1: tomu bylo letos 60, jo, a od 10letníma určitě nehraje teda, jako.
0: Škoda,
1: tak to
0: že...
1: ještě ho bude muset vyspovídat.
0: On zřejmě moderuje, že? Nebo vystupuje taky na konopišti, no, takže ho nemůžeš dát
1: zpívá,
0: k telefonu,
1: no.
0: Hraje a zpívá.
1: No, on teďka má zvukovou zkoušku, ještě má spoustu starostí s organizací, protože on je ten, který to vymyslel, on je hlavou všeho, jak té asonance, tak té akce.
0: Dobře,
1: tady,
0: tak ty
1: jsi, hodně
0: ty jsi teď mluvčí za asonanci. Jaké tam
1: mluvčí,
0: máte počasí? Ano. Něco dobrého taky tam nabízíte?
1: Hele, tak počasí je úplně ideální, je tak kolem 20 stupňů, jsem tam sluníčko, jsem tam mráček, pivo tady teče proudem. Jídlo je tady, máme tady stánek Country Rádia, náš to téma prodáváme. Už jsme prodali několik tisíc půl litrů a několik tisíc hrnečků a teď se prodávají poslední narozeninová trička, takže kdo nemá ty narozeninové tričko, už jiné nebude, jejich tam asi poslední 6 nebo 7, tak pospěšte, abyste ho taky mohli mít.
0: Tak já to celé shrnu. Dnes na konopišti v amfiteátru se koná velkolepá oslava 50 let asonance a 35 let folku na Country Rádiu. Budete tam mít ještě nějaké hosty?
1: No, bude tady skupina Isara a Marien.
0: Ano, a spousta dalších výborných, vynikajících muzikantů, v čele tedy s Petrem Bohuslavem. Díky, Vítku, za informaci, ať se akce povede a všem se líbí a těšíme se na další písničky asonance.
1: Děkujeme, zdravíme posluchače a kdo máte čas, určitě přijďte. Ahoj!
0: Na konopiště, ahoj, Vítku, ahoj!
1: Ahoj!

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne. Co by měli Češi poslat do vesmíru spolu se svým druhým kosmonautem? Takové téma pro dnešek a pro zítřek na Country Rádiu Víkendového pokecu. Příští rok poletí náš astronaut Aleš Svoboda do vesmíru. Na palubě bude mít s sebou předmět, který nás bude reprezentovat. Můžete podpořit nápad třeba skautu Ježka v kleci na www.českacestadovesmíru.cz a nebo právě na těchto webovkách poslat svůj vlastní návrh. A to do 18. září. V listopadu se všichni dovíme, jak to dopadlo, kdo nebo co. Kdo poletí, to víme, ale co bude mít na palubě, to zatím nevíme. Mám tady další krásný nápad. Já bych tam poslal kocoura Mikeše, píše Karel z Terezína, tak kdo by neznal malého černého kocourka Josefa Lady Mikeše. Ale tenhle nápad se mi obzvlášť líbí, nebo aspoň mě, mluvím za sebe, od pana doktora Antonína z Opavy, který píše: do vesmíru bych poslal umělou šišku žateckého chmelu. Nakonec celý svět pije pivo, tak proč ne, třeba i mimozemšťané. A to nejlepší je přeci od nás z Česka. Ani by to vlastně nemusela být umělá šiška, to už bychom nechali na odbornících, nějaká opravdická zatavená. To by se vidělo, hezký nápad.
0: Country Radio.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Sem tam mlhy. Během dne v Čechách, potom od severozápadu déšť, přehánky, které na Moravu do Slezska dorazí až odpoledne a večer. Teploty 18 až 22, na západě a na severu Čech kolem 16 a povane slabý západní vítr. Láska má,
1: je láska má. Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na...

0: Tak tohle písničko Kluci do nepohody najdete na úplně prvním LP, které se taky tak jmenuje Kluci do nepohody. Vyšlo v roce 1976 a je to první album Valdemara Matušky z KTO. Pěkné odpoledne, 16 hodin 6 minut, za hodinu už poběží písničky na vaše přání. No a když mimo jiné tady v dnešním odpoledním vysílání padl několikrát ten ježek v kleci, víte, že největší ježek v kleci je v zahradě Muzea zlaté české ručičky v Pelhřimově. Je to tak, na počest právě pana Jaroslava Foglara a jeho komiksu Rychlé šípy přibyl v roce 2017 k už existujícím tedy obřím exponátům, jako je třeba já nevím, mamut, tam je čajová konvice, tak právě v zahradě Muzea zlaté české ručičky, což je vlastně část Muzea rekordů a kuriozit právě v Pelhřimově, taky největší ježek v kleci. Jde o 15-násobnou zvětšeninu tohoto hlavolamu. Klec je vysoká 110 cm, vlastně přes metr. Ježek má v průměru 30 cm. Obří hlavolam vlastně 10 měsíců vyráběla odborná učiliště. No a v zahradě muzea mimo jiné je kromě toho taky další informační panel věnovaný památce Jaroslava Foglara. A jako poděkování za jeho příběhy, to znají všichni, kteří četli Jaroslava Foglara, byl na zahradu vysazen Jinan dvoulaločný, neboli co? Kingo Biloba. Country Radio.
1: Zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zápraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlahy, když pročítám slova,

0: Country Radio.
1: Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí. Chvíle, co patří jen

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

jen tři míle mi zbývají k Maria. A jen tři míle mi zbývají k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak asi víte téma víkendu na Country Rádiu, pokud ne, tak jenom v kostce. Jakou věc, jaký symbol za Českou republiku byste navrhli a nechali poslat do vesmíru, kam poletí náš astronaut Aleš Svoboda příští rok? Něco malého, skladného, aby to reprezentovalo nás, tedy Českou republiku. Můžete zavolat, máte-li nějaký nápad, 210 323 333, ale jinak hojně píšete na studio@country-radio.cz. Zdravím, Jitko, do vesmíru by se mi líbilo poslat Švejka, píše Věra z Litomyšle. Řekla bych, že by to dobře vystihovalo českou povahu. Ježek v kleci taky není špatný, ale ten hlavolam pochází z Ameriky, není náš. Zdravím, Věrka. Věrko, já jsem vypátrala, respektive jsem hledala a našla jsem tyhle informace, že inspirací vlastně všem pozdějším v uvozovkách vynálezcům toho hlavolamu, inspirací byl hlavolam, který pocházel z Japonska, kdy šlo o hvězdici obtočenou hadem a řešení je založené na stejném principu jako u ježka, je nutné vytáhnout předmět uvězněný tedy ve schránce. Jinak samozřejmě tu kuličku s různě dlouhými ostny uloženou ve válci beze stěn, tak tu vymysleli v USA, konkrétně roku 1896 si ji nechal patentovat Američan Clarence A. Worrell, ale právě tomuto hlavolamu tady u nás dal silný příběh Jaroslav Foglar a málo kdo se najde, kdo by nevěděl, o co jde. Další nápad. Ahoj, Jitko, píše Lída. Ten nápad s večerničkem jsem chtěla poslat, ale nemůžu se tam proklikat. Aha, tak já prozradím, kam proklikat s vaším nápadem. www.českacestadovesmíru.cz, tam můžete uplatnit svůj nápad, co by mohlo letět do vesmíru, a můžete tam i napsat toho ježka v kleci, tím ho tedy podpoříte. No a co píše Liduška dál? Asi stejně budu hlasovat pro ježka v kleci, vzpomínat na skautská léta v 70. letech, přečtu si zase Foglarovky. Jinak v roce 1981 jsem pana Foglara navštívila v jeho bydlišti na Žižkově a bylo to nezapomenutelné. Ahoj, Lída, Beron. Liduško, škoda, že jste nezavolala, to by bylo určitě zajímavé povídání, protože já jsem takové zajímavé povídání natočila a povídala jsem si o tom s kapitánem Kidem svého času, který chodil k Jestřábovi v Praze přímo do oddílu. Další nápad máme na telefonu. Dobrý den, Country Radio.
2: No, dobrý den, tady Pindia. Můžu...
1: Ano, Pindio, jaký nápad?
2: Na ten nápad?
1: Ano, už jste ve vysílání a všichni jsme napnutí.
2: Tak robota kaska cukru výborný, to se mi líbí.
1: Ano.
2: A potom bych ještě měl takový jeden nápad, takový úplně bokem.
1: No.
2: No, božský Karel, kam by se podíval...
1: No vidíte, myslíte CDčku nebo prostě nějakou...
2: Ne, stačí fotografie, to je
1: to... A nebo fotografie, no dá se říct, že minimálně celá Evropa Karla Gotta zná a že i v Americe je známý. No, tak já jsem nechtěla říct úplně celý svět, ale kdo ví, jak to je. Třeba je známý úplně po celém světě.
2: Tak v Americe určitě.
1: Ano. No, vidíte, jak jsme mohli zapomenout.
2: Konec konců vystupoval v Nashvilleu, tam měl velký úspěch tenkrát.
1: To je pravda, ano. Dokonce i nějaké country písničky naspíval, to je taky pravda. A jinak řadu krásných je. Třeba já se podívám, jestli mám Mariu, když dnes mají svátek ty Marušky. Zkusím najít a díky za hezký nápad,
2: no,
1: Pindio.
2: No, nemáte záč, jinak ten robot je úplně úžasný.
1: Že jo, od Karla Čapka, to se potom rozšířilo do světa, tohleto slovo. Takže nějaký robůtek, ano, bylo tady několikrát v tom návrhu. No prostě jsme chytrý národ. Pindio, díky za tip, mějte se zatím. Naschle.
2: Country Radio.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: V pondělí budeme mít již 14. zářijový den, no zkrátka to letí jako voda. A co bude tohoto dne tématem ranního vysílání na Country Rádiu? Tak dobře poslouchejte, mimo jiné si řekneme něco o odhalení krasových jeskyní na Berounsku. Přiblížíme se význam jména Radka, která slaví právě v pondělí svůj svátek. Neminou nás ani pravidelné soutěže a chystám pro vás jedno velmi milé překvapení. Tak nezapomeňte, v pondělí 14. září se na vás úderem 6. budu těšit, Vláďa Vlach.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A pro dnešek ještě jedno zastavení u tématu a tím je, co by tak Českou republiku mohlo příští rok reprezentovat, tedy ve vesmíru, kam poletí náš astronaut. Puk, myslím hokejový puk, píše Jura. Škoda teda, že se Jura víc nerozepsal. Ahojtko, Ježek v kleci je super nápad, ale kdyby neprošel kvůli ostnům, tak mám měkčí náhradu, píše posluchač Honzík, a sice olomoucké tvarůžky, protože ty by určitě ve vesmíru zanechali nesmazatelnou stopu. Pěkné odpoledne všem posluchačům a tobě, díky Honzík, teda Honzíku, myslím, že to by se mohlo ujmout, protože je potřeba, aby Česká republika měla ve vesmíru nesmazatelnou stopu. Bezvadný nápad. Ahoj, jsem pro Hlavolam Ježek v kleci, je to mystická věc s českým příběhem od Jaroslava Foglara, ač Hlavolam tedy byl vymyšlen v USA. Já jenom podotknu, aby to nezapadlo, že Jaroslav Foglar byl, měl by být alespoň první ten, kdo vymyslel, že ten hlavolam by se mohl rozšroubovat a mohl by vevnitř něco skrývat. Navíc píše ještě Petr, že velitel mise uvedl, že start je plánovan na červenec 2027, no a právě 6. července 2027 uplyne 120 let od narození Jaroslava Foglara. Petře, úžasný postřeh, díky za tahleta slova. Petra má taky krásný nápad, poslouchejte, dobrý den Jitko, bez jakéhokoliv přemýšlení jako nápad, co sebou vzít na měsíc, vyvstala věstoňská Venuše nebo její replika, píše Petra. No, to už stojí za úvahu. Já jenom musím dodat to, že ty vaše skvělé nápady můžete právě uplatnit na webových stránkách Česká cesta do vesmíru. A pokud se vám líbí Ježek v kleci, tak můžete podpořit i toho Ježka v kleci. Tak kdo pak se nám dovolal? Country Radio, máte nějaký nápad? Dobrý den. Haló.
2: No, ahoj Jitko, tady taxikář Pavel.
1: Ahoj.
2: Dávej, taxikář.
1: Dobře, máš nějaký nápad? Myslíš třeba no, taxík, veď?
2: No, mě hrozně inspiroval teda ten božský Kája.
1: No.
2: No, tak já bych tam s ním poslal ještě s Karlem Járu Cimrmana.
1: Taky český vynález.
2: To mám pocit, že to jsem, a já neposlouchám celý den, jenom příležitostně, chvilkama.
1: Máme jeden lepší neslyšel nápad než druhý a ten Jaro Cimrman by taky mohl reprezentovat. Tady jde o to, jako kdo ho, no u nás ho zná, kde kdo, že Jaro Cimrmana. To je pravda.
2: No právě, tak aby se to dostalo do světa.
1: Že jo, kdo ho nezná, no, ať ho pozná. Tak Pavle, díky za tip. Ahoj.
2: Ahoj. Country Radio.

Děkuji, že jste si svoje úžasné nápady, co poslat příští rok do vesmíru, nenechali pro sebe, a pokud se na vás dnes nedostalo, tak můžete zítra zase s Tondou a s Jitkem přemýšlet, co by se tak hodilo za naši Českou republiku, aby nás to mohlo reprezentovat ve vesmíru. Ještě mi přišel tady jeden opravdu krásný nápad od Evelíny, tak nechci, aby zapadl. Dobrý den, chtěla bych přispět k tématu, co by si mohl vzít náš kosmonaut do vesmíru, a napadl mě Vltavín a český granát. I když je to chlap a jehlici do kravaty. Ani manžetové knoflíčky u skafandru zřejmě neužije. Šperkaři jsou velmi kreativní a určitě by něco hezkého vymysleli. Třeba přivést ke klíčům od raketoplánu. Tak to je úžasný nápad od Evelíny. No a když už budete chtít nějaký ten svůj nápad uplatnit, tak můžete na webových stránkách Česká cesta do vesmíru CZ. Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece a pak točíme za vyčnívající osten, až na jeho protilehlé stránce dostaneme do kolmé polohy a tak dále. A tak dále. Takhle se ježek vyndává.

0: Country počasí.
1: Teploty v noci se budou pohybovat mezi 12 a 6 stupni. Zítra je neděle 13. září, převládne zataženo, ráno a dopoledne čekáme na východě Moravy a ve Slezsku oblačno, mlhy, během dne v Čechách potom občasný déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku dorazí srážky až večer. Teploty 18 až 22, na západě a severu Čech 16, na horách 13, do toho slabý západní vítr.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, posloucháte Country Rádio a protože je krátce po 17. hodině, začínají písničky na přání. Dnes dvouhodinové. Zdravím všechny Marušky, které mají dnes svátek, všechno nejlepší přejeme. Hodně zdravíčka vám všem, kteří jste se narodili jako pany v podstatě 12. září. Hlavně hodně zdraví všem, dobrou náladu, pohodu, jdeme rozdávat písničky. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte písničku Za všechno může čas s Lenkou Filipovou a ta písnička bude pro paní Majku Kovaříkovou z Příbrami k jejímu dnešnímu svátku. Milovaná maminečko, přeju ti jen to nejlepší, hlavně mnoho zdraví, štěstí, životní pohodu a optimismus, mám tě moc ráda, měj se krásně a brzy se mi uzdrav. Velkou pusu posílá dcera Petra. Všechno nejlepší přejeme. Dobrý den, zahrajte prosím v sobotu 12. září paní Marie Roubíčkové z Prahy písničku Máma mi na krk dala klíč, písničku posílá syn s rodinou. A pak je tady vzkaz, jeden takový víceméně anonymní, zřejmě bych neměla prozrazovat jméno, které jsem vydedukovala z mailové adresy, protože jde o tajného ctitele, který píše Janičko, kopečku, vše nej, hlavně zdravíčko ti přeje tajný ctitel a posílá růže z papíru.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

zavladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč,

Pěkné odpoledne, posloucháte písničky na přání tady u nás na Country Rádiu. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Máme jen sebe od nedvědů. V sobotu 12. září máme totiž 39. výročí svatby. Líbo, jsem ráda, že tě mám, Miru, moc děkuju, jste skvělé, děkuju, milé Country Rádio. Jo, a moc blahopřejeme. A ještě třikrát tolik. Prosím, milé Country Rádio, 12. září zahrajte Makešákovi k narozeninám, slaví kulaté čtyřicetiny, nějakou polku nebo něco takového a prosím taky pro všechny Marušky k svátku. Všechno nejlepší, přeje Libor.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání můžete i volat. Milé Cantherario, naší mamince a babičce Marie Dobiášové, přejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku. Hlavně hodně zdraví a hodně životního elánu. A prosíme o písničku Růže z Texasu, dcera Lenka a Markéta a vnoučata Kačí a Tomík. Paní Marie, všechno nejlepší, přejeme. Zvedám country telefon. Dobrý den, kdo pak se dovolal? Tady jsou písničky na přání.
2: A dobrý den, tady Vendulka ze Slavkova u Brna.
1: Ano, vítejte.
2: Já vás všechny zdravím a chtěla bych písničku,
1: ano,
2: pro mého taťku Edy,
1: uh-huh,
2: který dneska slaví narozeniny.
1: No moc ho zdravíme. A jakou písničkou uděláme radost?
2: Asi od Michala Tučného a teď nevím, jak chcete žít bez koní, můžem?
1: Ptáte se asi obecenstva okolo, ne mě, nebo mě?
2: Ne, no tam se vás.
1: Jo, máme samozřejmě, jak chcete žít bez koní, jestli tatínkovi udělá radost.
2: Jo, protože to moc neslyším.
1: Dobře, tak zahraju moc ráda a zdravím na oslavu. Vše nejlepší oslavenci.
2: Jo, takže všechno nejlepší, táto, ti přeje Vendulka, Honziček a Vlastička manželka.
1: A za chvilinku písnička z Country Rádia. Hodně zdraví.
2: Díky.
1: Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Milé Country Rádio, pro mou lásku Jaroslava, zahrajte prosím písničku se vzkazem Miluju tě a doufám, že spolu vydržíme na celý život v časech dobrých i zlých. Vážím si tvé lásky, posílám ti písničku Peťulinka.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Písničky na přání na Country rádiu.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Dobrý den. Prosil bych o zahrání písničky pro našeho kamaráda Františka Myšičku, dlouholetého člena osady El Toro, který před týdnem oslavil 70. Přejeme ti, Františku, ať ti zdraví slouží jako doposud a užívej si dalších let, jak to jen jde. Kamarádi z Pálkovic. A písnička by mohla být od Nedvědů. Děkujeme a přejeme všem hezký den. Štefek Vladimír Pálkovič. Všechno nejlepší k narozeninám. Zdravím, prosím, o zahrání písničky Divnej smích pro Veroniku Šaldovou ke 30. narozeninám. Písnička je od jejich kamarádů a od rodiny a rodině. Děkujeme. Ahoj, Country Radio. Sedíme na zahradě v Boskovicích, posloucháme tě na nově pořízeném přístroji. Zahraj nám, prosím, písničku Kam sním od Ivana Mládka. Přejeme všem krásnou sobotu. Petr.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písničky na přání můžete taky volat. Milé Kanté Radio, prosím, zahrajte Marušce do Čáslavy písničku od skupiny Pacific. Všechno nejlepší přeje Jana. Zvedám telefon, Kanté Radio, Jitka, písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Hanka z Havířova. Prosila bych písničku Marcias a Apollon. Už jsem ji dlouho neslyšela.
1: Zahraju moc ráda. Zdravím, naslyšenou.
2: Děkuju.
0: Písničky na přání na Country Rádiu.

Posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Další písnička poletí daleko do Kanady pro paní Marii Březinovou, pro Marušku. Písničku posílá Zdeněk, ale taky my všichni a já tady za Country Rádio moc zdravíme a přejeme hodně zdraví.

0: Country počasí.
1: Zítra, tedy v neděli 13. září, převládne zataženo. Ráno a dopoledne čekejte na východě Moravy a ve Slezsku oblačno a taky mlhy. Během dne v Čechách potom přehánky, déšť, ty dorazí na Moravu do Slezska až později odpoledne a večer. Teploty 18 až 22, na severu kolem 16, na horách kolem 13 a povane slabý západní vítr.

že jednou dojde na každýho z týhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo, tenhle příklad.

0: hity na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý večer. Posloucháte písničky na přání. Vítejte v druhé hodině. Každou sobotu vysílá Country Rádio písničky na přání dvouhodinové. Začínají v 17 hodin, pokračují po 18 hodině, končí v 19 hodin. Vítejte, Maruškám všechno nejlepší a taky vám všem, kteří máte narozeniny. Co pak nám přistálo v naší Country Rádiové schránce dalšího? Krásný podvečer všem, milé Country Rádio. Prosím, prosím na Toma k narozeninám a pro všechny oslavence písničku Velká Pardubická s panem Mrkvičkou. Moc děkuju, Laďka. Ahojitko, prosím o Lidky Vrbové Bílou pláž, je to pro tebe, děkuju. A pro všechny, kteří mají rádi Country Rádio, zdraví Eva z Pardubic, děkuju moc. Ahojitko, chtěla bych slyšet písničku Blíží se noc od Milana Drobného a přeju pohodu tobě a všem na vlnách Country Rádia. Zdraví Iva z Arbisáku. Děkuju, vzkazy do Country Rádia vyřídím a tady už je písnička.

Listinu vítězů ve snu pročítám. Poslouchejte jména, co nezní hluše. Teď Koňařova zjihne duše. Lady N, Gilovan, Norma a Titan, Junák, Mor, Unkas a Mocná, Paliza, Vítek, Bench. Favoritů nechal Blín, Valencio, Sílu v syn. Pak jména, v kterých hetrik zní, se jedním dechem vysloví. Chaloupka Korok, Líbich Sagar, Váňa Železník a ještě tři známá slova. Slečna Lata Brandisová.

tu jména jezdců, která jasně zní, i když nezdobí je vítězství. Nikdy nezvítězil Kamil Kuchovský. Na flangovi krasl a na Lukavě smůlu měl i jezdec Izrael. Po nebi cválejí a modrou trávu spásají Lozorno a Pahang, Kostrava a Koran. Jsou věci složité a jsou i věci prosté. Je to jak poprvé a přitom dnes už posté. Náhle je první poslední, i to se někdy stává. Je z favorita outsider, když náhle zrubne tráva. Kapitán Popler a Pavlín. Chtěl bych jim připsat další verše, koni a jezdci, kteří přisté zvítězí.

Dobrý den, respektive hezký podvečer. Posloucháte písničky na přání tady u nás na Country Rádiu. Prosím, zahrajte písničku Návrat pro Marii Brůžkovou k jejímu svátku. Nedávno se totiž vrátila z nemocnice po rehabilitaci a my jí přejeme, ať se dál dobře zotavuje, ať může jít ven na procházku. Všechno nejlepší přejí brácha Petr a Jiřina. Milá Maruško, hodně, hodně zdraví přejeme. Dobrý den, mnoho strojvedoucích milé Country Rádio opět dnešní den brázdí po českých dálkových tratích s rychlíky a expresy. A tak prosím, zahrajte jim nějakou skladbu, nejlépe se železniční tematikou. S pozdravem Dan, bývalý strojvedoucí v důchodu. Dane, zdravíme, písnička za chvilinku. Dobrý den. Prosím, zahrajte mojemu milovanému manželovi, který mi dnes velmi pomáhá připravit oslavu mých menín, píše Marika z Nitry. Všechno nejlepší přejeme. Marika ještě píše, robíme spolu pizzu a ještě ťahanu štrůdlu a chlebíčky a pesničku vyberte hociaků, všetky jsou krásné, moc děkujem. Tak krásnou oslavu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: V 16.05, když projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlař Karel Berka nůž, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný, slunečný den. Traťový svršek se

cesty sám. Poblíže vjezdového návěstidla v poloze stůj spatřil Marii Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti plnila mlíčím svůj proutěný koš.

Hradlař Berka nejprve Reskové po dobrém vysvětlil, že na mlíčí, které je u dráhy, má nárok on, jelikož je také u dráhy. Ale žena se dál ohánila svou zrezivělou kudličkou. Když mu doslova pod rukama podřízla nejlepší trs, hradlař pocítil

Tou dobou jel zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jihozápadní dráhy Kulihrach. Tento čerstvý vdovec býval často mrzut, ale dnes měl dobrou náladu a za jízdy se kochal pohledem na členitou českou krajinu. Ještě že si vybral inspekční cestu právě dnes.

Kdo z nás Čechů není chovatel? Ani inspektor nebyl výjimkou. Proto měl pro oba zápasící pochopení. Aby zabránil dalším sporům, všechno mlíčí zabavil, neboť měl doma slušný malochov českých strakáčů a své inspekční cesty rád spojoval s cestou za krmením.

Vánci. Rozhostil se vlahý podvečer. Kolejnice vyhřáté celodenním slunečním žárem se leskly a vzduch nad nimi se tetelil. Telegrafní sloupy podél trati hučely svou

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Country Radio, písničky na přání. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarda z Vysokova.
1: Ano.
2: Prosím vás, je mě 85 let, já bych si rád nechal zahrát takovou tu písničku, která je aktuální, Až mě anděle zavolají.
1: No, já vám ji zahraju moc ráda a přeju hodně zdravíčka.
2: Ne, to bych potřeboval hlavně, jo. Děkuju vám moc krát, děkuju.

Dobrý večer, posloucháte písničky na přání na Country Radio. Chtěla bych pozdravit všechny kamarády, milé Country Radio, kteří jsou zrovna na cestách, anebo si užívají sobotní odpoledne nebo večer, doma nebo v práci. A prosím o písničku Cesta od kapely Z ničeho nic. A jmenovitě hlavně kamarádům Pipi a Michimu, kteří dnešním dnem započali novou životní etapu. Děkujeme, že můžeme jít s vámi a máme vás rádi. Rosnička, Pery a Piškotek. Tak snad jsem to dobře pochopila, že jsou z vás manželé nebo začínáte spolu žít, tak přejeme samozřejmě hodně radosti a hezký život. Milé Country Radio, vše nejlepší všem Maruškám k dnešnímu svátku a hlavně té naší Marii, která tráví víkend ve Strachotině s Honzíkem. Všechno dobré přeji Tereska, Milánek, Ivetka a Honzík a prosíme o písničku Cizinci od Cleo, zpěvačky z Brna a děkujeme. Blahopřejeme. Prosím, zahrajte písničku Rosa na kolejích od Babiho Daňka, a to pro našeho jezevčíka Fildu, který často poslouchal Country Radio se svými blízkými. Včera jsme se s ním rozloučili a on odešel se svým pánem na poslední vandr, takže Fildo, pozdravuj tam Alena, Marek, Jana, Zuzka, Zuza, Aneška, Kuba, Šimon, Tobík a Betty.

Tolik dnešní písničky na přání na Country Rádiu. Ty další zase zítra úderem 17. hodiny. No a jak bude zítra, tady v neděli 13. září? Zítra převládne zataženo, ráno a dopoledne čekáme na východě Moravy a ve Slezsku oblačnost, ojediněle i mlhy. Během dne potom v Čechách od severozápadu občasný déšť nebo přehánky a na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Teploty zítra 18 až 22, na západě a severu Čech kolem 16, na horách kolem 13 a povane slabý mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Díky za pozornost, za celé krásné odpoledne s tématem, co poslat do vesmíru, a to téma bude zítra pokračovat s našima klukama. Loučí se Jitka, přeju hezký večer. Ahoj.

Když na večer den zhasne a slunce prchne spát, je v lese všechno krásné a kouzel akorát. Pod korunami stromů se usas

jde, tu Modřín se mi klaní, tam zase lákáme a šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes, jen smutek se mne straní, tohle je prý.

pravý svět. Chvíli je tu více báta, však louky samý květ. A všechno se tu směje, jen z dálky štěká pes. A každému se přeje,

a šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prýma les. Kolébkou listí šustí, snem vůní dýchá květ. A kdo se dovnitř pustí, nebude chtít jít zpět pod korunami.

Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřím se mi klaní, tam zase lákáme. Až ještě do mých dlaní snad nechtějí padat dnes, jen smrti.

mrak zastřel slunce krvavý. A hej na ptáku, na jich míří. Kam složím nohy bolaví, když nemají sílu.

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí. Daleko má paní v téhle zemi

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou.

střeti, komu dám svou ruku, už si pro mě letí. Co mi asi čeká v té budoucí době, až zas narodím se, řeknu jenom to.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salon Zelenáčů hraje v úterý 15. září od 7:30 večer v klubu restaurace U vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně U vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer tramských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Sobotní potlach v

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce, kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

pocíří. Nevíš, kdy končí cesta dva. Nevíš, kdo srdu tvých. Tisíce smích se nad pochopíš.

řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 15. září nám přinese Honza Langer do studia písně Vabyho Daňka.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

hladnou průvody a v tom je třeba hledat důvody. Jo, vyspěte se v lese někde, kde se a vystekáte u vody. Oh, yeah.

zvonění nad hlavou zvláštně tichý počasí. Člověk prý to nezmění, tak čekám, jestli plískne na časy.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každý večer

Jen já vím, proč pod šiltítem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltítem nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, přesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu. Country.

0: Přijel posel z rezervace s novinou, tu je, že náčelník Rudý Péro, že už nežije. Dříve na něj byli hrdí, ale teďko o něm tvrdí, že byl bestie, že byl bestie. Pohřebníci zakřepčili, pak se radili, jak by svýho náčelníka nejlíp pohřbili. Pospěšte si, lidé drazí, chlap se ve vigvamu kazí, už je nahnilý, už je nahnilý. Na vršku mu postavili řádskou mohylu, šoupli ho tam hlavou dolů jako kobylu. Na díru mu šutrák dali a do hrobu navrtali 8 ventilů, 8 ventilů. Ve vigvamu žalem kvílí ovdovělá skvav, jak tam někdo strčil hlavu, udělala paf. Po kámen si tloukal hlavu, že už starej šňupe trávu, černej chtěla háv, černej chtěla háv. Rovala jak pes bez obojku, pročel pryč vodní, u hrobu dělala stojku, že ho dohoní. Pak skočila do kaktusů a zmizela bez rámusu, aby loponí, aby loponí. Host.
1: Country Radio. Sobotní potlach v

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Tři řeky pomalu plynou si dál, jen ohňuje čím dál tím míně. I písní, které jsem ze srdce hrál, všem známým a přátelům svým.

0: Country Rádio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Rádio.
1: Až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry neuplavou,

síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

daleko a nebejít na měko. Na večer u koní, když oheň zavoní, bez žádných starostí, bez marů.

zvola bledá, ke dnu cestu si hledá, sám ďábel se tomu chechtá, až mu pěna paty lechtá.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

čistý a srdce bolavý. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

česat, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

a čekali, co z hrnce chutnýho zavoní. Jenže tenhle Talián byl hrozně fajnovej a s naší mlsnou hubou byl hnedle hotovej. Prej těžko může sladit chuťovej orchestr, když nemá buké garny a nějakej orchestr. U kečupový řeky jsme chlápka nechali, až na úpatí

jsme Brno. Když klusali jsme zpátky, sliny se zbíhaly, ten holomek nám slíbil lunch made in Italy. V tom najednou si stoupne ve třmenech dlouhejček a zařve, že prej vidí.

uletěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa i

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. Všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už

Nakonec jsem sedl jednou v životě a přísahám, že naposled. To taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavé takové prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já jim nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkali, ne, oni budou na koních, vy půjdete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě celý takový jezdecký oddíl karlovarskýho toho svazarmu, jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koni. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, to je nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal brát. Já jsem říkal, no to je kůň svok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to, ano. Oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, je horko a tak. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil k těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, couval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jedinej z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že nás půlka už jenom. A jedinej z těch zbývajících se dal do klusu. Ale opačným směrem. Já jenom vzpomínám, že za mnou volali, nebojte se, on trefí.
A já jsem volal dozadu, padám. Teď jsem si říkal, je zle. Je zle, cizí krajina, cizí zvíře, já se tam nevyznám a tam netrefím. V okousek dál jsou státní hranice. Tam to nevysvětlím na jednou. No, zastavili nás, dojeli nás, já mu domlouval napřed. Dojeli nás, obklíčili ho, zastavili. A skutečně jsme pak až do Varů dodrželi slib. Až do Varů jsme došli krokem. Nádherný to bylo, nespat jsem a vzpomínám na to. Zajímavý bylo asi za dva dny na to, nebo tři dny na to, jsem volal do té jízdárny a říkám, prosím vás, co je s tím koněm? A oni říkají, no co by bylo? Jezdí. A já tři dny nechodil.

tvrdě a červené ty, kolem lidí jak můj, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schojí.

už ten v ruce má láhev. A ten druhý se snouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Kdy pravdy je lži, při sobě leží.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
1: Hmoždíř? Ne, to nejsem, Hmoždíř.
0: Vy jste se musel hodně změnit.
1: Tak jdete sem?
0: Ne, já jdu tam.
1: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
0: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
1: To je fraktura.
0: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: No, to jste si nalomil na chodníku.
0: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: A? Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
0: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
1: Jak to?
0: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídá, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
0: Tak, tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
0: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila a pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
0: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No jo. No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
0: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
0: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
0: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
0: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky ponápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
0: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá.
0: Tak, tak.
1: Ale taky je důležitá střídmost.
0: Tak.
1: Ve stravě a hlavně pití.
0: Tak,
1: střídmost.
0: Tak. O čeho máte ten červený nos?
1: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
0: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porad polehává.
0: Ne, nemocná?
1: Ne, lína.
0: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
0: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
0: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
0: to je. No,
2: kolik vás tu ještě je?
0: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
0: Vlastně sestro.
2: Vám něco chybí?
0: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
2: A chybí vám něco?
1: Jo, tolár, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
2: A jak je starý?
1: 160 let.
2: To je on?
0: Já nejsem tolár.
2: Já jsem myslel, že vy jste tady s tou rukou.
0: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já
2: se
0: jsem
2: synem?
0: Se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
2: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
0: Hrejte, sestři, já, to je takhle, víte, já, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
2: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
0: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
2: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
2: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
2: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme do vnitř. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
2: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
0: Ježi, prosím, já nejsem si...
2: To nevadí,
0: já mám syna v písku, on je...

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

dokud noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát a tak jak léta jdou, země tvá bude tvou.